92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,3

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. září. Tento den roku 1793 se objevuje v anglickém sportovním časopise vůbec první zmínka o tenisu. Roku 1829 byl v Londýně založen slavný Scotland Yard. Ročník 1935 je Jerry Lee Lewis, americký pianista a zpěvák, jedna z prvních hvězd rock'n'rollu. Roku 1983 skončilo na New Yorkské Broadway po neuvěřitelných 3389 reprízách muzikálové představení Chorus Line. Stalo se tak tamním nejdéle hraným představením. Ročník 1968 jsou dvojčata Luke a Matt Gossovi, členové kdysi velmi slavné skupiny Bros. Ve stejný den i rok se narodil český herec Michal Dloudí. Roku 1963 vyjeli Rolling Stones na své první turné. O 31 let později dámy z Pointer Sisters obdrželi svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio

0: Aréna.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Radio. 6 hodin bude přesně za půl minuty.
1: Relax Radio.
0: Dnes je úterý 29. září a bude jasno. Máme jasno, že bude jasno. V Čechách přechodně až polojasno. Zpočátku se budou místy vyskytovat i mlhy. Nejvyšší odpolední teplota 24 stupňů Celsia, podobně jako včera a podobně jako zítra, ale bude o maličko tepleji na horách, v 1000 metrech dnes 16 stupňů, na Šumavě až 20 stupňů Celsia, pokud tam cestujete. Na co se můžete těšit už za chviličku, doufám, že všechno stihnete tak, jak potřebujete. Rick Astley, ať nám to jede.

6 hodin 8,5 minuty, dnes je úterý 29. září. Já každý rok přemýšlím, kdy bude, nebo bylo, nebo je to babí léto. Tak letos je to naprosto jasný. Jak vypadají body babího léta a kdyby babí léto mělo být, se dozvíte už za chvilku.

Jak vypadá ideální babí léto a máme ho právě teď? Máme ho na 100%. Babí léto je počasí, které se projevuje hlavně mezi 21. zářím a 2. říjnem. Jak ho poznat? Poznáme ho podle déle trvajícího období suchého, slunečného a teplého počasí. Přes den se teplota šplhá nad 20 stupňů, ale ráno a noci bývá chladnější, často pod 10 stupňů Celsia, někdy i u bodu mrazu. A to jsme měli, nebo máme ještě pořád teď. Já naměřil cestou do rádia 3 stupně Celsia a odpoledne by nám teploměry měly ukazovat okolo 24 stupňů Celsia. Takže tohle to sedí. Typické jsou ranní mlhy, to taky sedí, a poletující pavučiny, a podle toho se říká to babí léto, to, co lítá, ale to jsem teda ještě asi letos nepotkal. No a vrchol babího léta byl možná včera. Svatováclavské léto, hlavní etapa babího léta, která se váže ke svátku svatého Václava, je právě svatováclavské léto. Jak je dlouhé babí léto? No tak hezky má být ještě příští týden a ta délka je proměnlivá. Někdy trvá jenom pár dnů, někdy nemusí být vůbec a jindy babí léto trvá i několik týdnů, což máme asi letos a bylo i v roce 1959. V roce 1959 to byl rekordman, to babí léto trvalo téměř 7 týdnů.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Upozornění máme pro D8 a to je konkrétně 45. kilometr. Opatrně projíždějte 45. kilometrem ve směru na Prahu. Havarovalo osobní auto, které narazilo do dopravního značení a v tuto chvíli by mělo být mimo vozovku.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme z Prahy z jižní části, hned kousek od Zbraslavy přes D4, v části Lipence v ulici Josefa Houtka hoří rodinný dům, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, takže s tím počítejte. Počítejte s omezením dopravy, je přesně 6.30.
0: Relax Radio.
1: Počasí v České republice bude jasné. Konkrétně v Čechách budeme mít polojasno, zpočátku se místy budou vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teplota pro Českou republiku úterý 29. září 24 stupňů. Pojďme nahory. V nadmořské výšce 1000 metrů nad mořem dnes bude okolo 16, na Šumavě 20 stupňů Celsia. A tak to je, že ať už máte cokoliv těžkého před sebou, nevzdávejte to.

0: Problémy nevzdáváme, problémy řešíme. Tahle ta písnička byla k filmu Gump, takže pro všechny pejsky, poetika, Olga Lounová, Sebastián, Richard Krajčo, spousta dalších umělců a stojí za tím projektem Olga Lounová. Teď Enrique Iglesias, Pitbull a za chvilku jdeme na silnice, pokud jedete směrem na východ, tak máte krásně pestrobarevné ráno.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 6 hodin 42 minut přesně. Teď máme upozornění pro Pražský okruh u nájezdu od Jinočan na Pražský okruh. Ve směru k D1 je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli dopravní nehodě dvou osobních aut. Auta jsou tam na blikačkách a už se tvoří kolona.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění posíláme do Prahy, do Ječné ulice. Dejte pozor, v ulici Ječná se srazilo osobní auto s tramvají.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7.00 právě teď.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Máme krásné svítání, ale místy můžete vjet i do mlhy, takže opatrně. Dnes bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, zpočátku se budou místy vyskytovat mlhy. Nejvyšší odpolední teplota bude 24 stupňů Celsia, podobně jako včera a i zítra má být takhle. V nadmořské výšce 1000 metrů na horách ještě o maličko víc než včera. 16 stupňů na Šumavě, 20 stupňů Celsia. Ostartovala další hodina, prodloužený víkend je pryč, takže hurá do školy. Korona, try me out, 90ky už za chvilku.

7 hodin, 7 minut, šťastný okamžik pro vás, pokud máte rádi číslo 7. Novinka na rádiu Relax, Buzon, Dejla. Další novinku mám připravenou pro vás a je to taky o tom, že musíme na sebe dávat pozor. Mirai Afterlife. Veškeré informace k téhleté nové písničce najdete na našem webu radio-relax.cz, ale co můžeme prozradit, že tahleta písnička měla vyjít později s končícím letem, ale Mirai zahrájí do éteru, dávají tuhletu písničku s vážnějším příběhem. Připravili ji pro všechny fanoušky. Měla být původně až na albu, ale pod tíhou posledních událostí, které byly a jsou ve skupině Mirai, tak proto ji pustili teď do světa. A Mirai Navrátil říká, text je hodně o smrti a o tom, co bude potom. Song byl původně napsaný a nahraný dávno před Tomskyho těžkou nemocí, byl připravený na album, ale potom, co se stalo, to nabralo nový rozměr. Mají totiž v Mirai náročné období, ve kterém se během letní sezóny kytarista Tomáš Javůrek potýkal s léčbou zákeřné nemoci a mluví o ní veřejně, říká Tomáš Javůrek. S klukama jsme se připravovali na letní koncerty a šel na vyšetření k doktorovi, kde mi zjistili zhoubný nádor. Za 2 hodiny jsem byl na operačním sále, o měsíc později jsem podstoupil chemoterapii. Takhle jsem si tohle léto opravdu nepředstavoval a člověku se životní priority okamžitě změní z minuty na minutu. Naštěstí je vše na cestě k úplnému vyléčení. Tahle ta písnička každopádně jakoby čekala na správný moment vydání, který teď nastal. Říká kytarista Tomáš Javůrek, kterému přejeme, ať všechno dobře dopadne, ať se uzdraví a ať Mirai můžeme vidět v plné síle na jejich největším koncertu, který plánují do příštího roku 12. června 2027. Budou Mirai v pražském Edenu, kde vyroste unikátní stage 360 stupňová. Takže pojďte se podívat na web i na videoklip, který máme radio-relax.cz a tady je novinka Mirai Afterlife.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: Tak snad tahle ta písnička probudila úplně všechny, 7 hodin 24 minut, rychle do školy a svačinu sebou. A nejenom do školy, svačinu si připravujeme, abychom neměli hlad. A já tady mám, kromě svačiny, vstupenku na vystoupení Bratří Ebenových 22. října. Není to vstupenka pro jednoho, je to vstupenka pro dvě osoby do kina Sokol v Kladně. Bratři Ebenové budou v Kladně 22. října a vy tam můžete být taky. To znamená Marek, Krištof, David Ebenové a další přední český hudebníci. Music Club Dundee Jam vám přináší tenhle ten koncert kapely Bratři Ebenové. Bude to v kladenském kině Sokol a průřez muziky od roku 1984 až do roku 2023. Co proto musíte udělat, abyste šli s Rádiem Relax na Bratry Ebenovi? Dnes, 29. září, je Mezinárodní den plýtvání potravinami. A já si vzpomínám na jednu pohádku ve družině, když nás uspávala paní tehdy učitelka, nebo jak to vypadalo, hodně v minulosti dávno, tak nám vyprávěla pohádku o jednom lesním skřítkovi, kterému říkali Kraďaruso Svačinozo. Ten kradl svačiny, ten nejedl kořínky ani lesní jahody, živil se hlavně tím, co ukradl lidem z batohu a nejradši měl právě čerstvé svačiny. Kraďaruso Svačinozo. No a já se ptám, co míváte nejraději, anebo co máte nejčastěji ke svačině? Napište SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 736 736 a pojďte na Bratry Ebenovi. Pište do 8.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Přesný čas 7 hodin 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Fouká od východu, dnes bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Místy můžete ještě teď narazit do mlhy asi ne, ale projet mlhou. Nejvyšší odpolední teplota 24 stupňů Celsia, což není rekord, ale blíží se. V nadmořské výšce 1000 metrů na horách okolo 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. No a když se dívám na rekordy, tak ta nejvyšší teplota 27,1 stupně Celsia byla v Babím létě, které bylo v roce 1869. Od roku 1869 nebylo tepleji. A pokud rádi bubnujete, bubnujte s námi, Safri Duo na Relaxu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 7.36, dopravní servis, tentokrát konkrétně z Prahy, kde jsou hned kousek od sebe tři dopravní nehody. Jedna se stala vedle jižní spojky, kousek od Barandovského mostu, souběžná ulice Vrbová, tady dejte pozor, srazilo se osobní auto s dodávkou. Přímo na mostě, na Barandovském mostu směrem na Smíchov, došlo před malou chviličkou k dopravní nehodě dvou osobních aut a pojďme na Smíchov, kde je taky dopravní nehoda. A to konkrétně v ulici Mozartova a je to nehoda nákladního a osobního auta.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Hlavně do té školy dorazit bez nehody. Tak opatrně v Žatci. V Žatci se stala dopravní nehoda. V ulici Otokara Březiny se srazila dvě osobní auta. Na místo je přivolaná hlídka policie.
0: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku se podíváme do minulosti, já mám pro vás připravený kalendárium k 29. září, ale dnešní ranní kalendář dopravní nehod se nám plní. Další informace je ze Žebráku. V Žebráku v hlavní silnici, na hlavní silnici v ulici Plzeňská se stala dopravní nehoda, srážka osobního a nákladního auta a policie jede na místo.
0: Králův dvůr 97,5 FM. 97,5 FM.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. září. Tento den roku 1793 se objevuje v anglickém sportovním časopise vůbec první zmínka o tenisu. Roku 1829 byl v Londýně založen slavný Scotland Yard. Ročník 1935 je Jerry Lee Lewis, americký pianista a zpěvák, jedna z prvních hvězd rock'n'rollu. Roku 1983 skončilo na New Yorkské Broadway po neuvěřitelných 3389 reprízách muzikálové představení Chorus Line. Stalo se tak tamním nejdéle hraným představením. Ročník 1968 jsou dvojčata Luke a Matt Gossovi, členové kdysi velmi slavné skupiny Bros. Ve stejný den i rok se narodil český herec Michal Dlouhý. Roku 1963 vyjeli Rolling Stones na své první turné. O 31 let později dámy z Pointer Sisters obdrželi svou hvězdu na hollywoodské

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Ještě před zprávami, které připravuje Kamča, pojďme na silnice v Žebráku. Počítejte se zdržením na hlavní silnici ulice Plzeňská, kde je nehoda nákladního a osobního auta. V Praze v ulici Českobrodská se srazila dvě osobní auta. Na Smíchově v ulici Mozartová se srazilo nákladní s osobním autem. A pozor, dejte taky v Žatci, kde se šetří dopravní nehoda v ulici Otokara Březiny a je to nehoda dvou osobních aut.

0: 8 hodin v úterý 29. září bude za půl minuty.
1: Sedm klíčníků se sejde k uložení korunovačních klenotů a Třinec bude proti Kladnu hájit extraligovou neporazitelnost. S Danem vám přejeme hezké úterní ráno.
2: Relax Radio.
1: Voda v oblasti Odolená voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu opakovaně pod hygienickým limitem, vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval 27 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. Dva pozdější vzorky z Máslovic už limity splnily a vodárny začaly proplachovat distribuční síť. Nadlimitní koncentrace olova se ve vodě z vodojemu Odolená voda objevily minulý týden. Od čtvrtka tam není možné používat vodu k pití a vaření. Vodárny označili první fázi opatření za úspěšně dokončenou. Další etapa se podle nich zaměří na odstranění olova z distribuční sítě. Denisa Hejtmánková, mluvčí letiště Praha, nám přináší informace o změnách, ke kterým letiště přistoupilo.
3: Letiště Praha v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky a Policií České republiky již zavedlo sérii opatření k usnadnění hraničních kontrol občanů třetích zemí při příletu ze zemí mimo Evropskou unii. Reaguje tak na nový evropský systém Enter-Exit systém, jehož zavedení přineslo náročnější postup při odbavení. Cílem všech kroků je zkrátit čekání a zajistit plynulý provoz i během špiček. Prvořadým cílem je, aby průchod terminálem probíhal bez zbytečných prodlev a cestující u nás nestrávili ani o minutu navíc. Data nám ukázala, že nejčastější zdržení vzniká, když lidé přeruší registraci na terminálech.
1: Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První čtyři dny byly vyhrazeny školákům. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Platebními kartami disponují v tuzemsku stále mladší děti. Momentálně rodiče nejčastěji pořizují svým potomkům ve věku 11 let. Většina finančních ústavů ale umožňuje vydání už od 8 let. Z údajů bank vyplývá, že děti vlastní kartou platí nejčastěji jídlo, hračky nebo online hry. Nastavení účtu umožňuje, aby rodiče měli útraty potomků pod kontrolou.
2: Sport.
1: Hokejisté Třince budou v dnešním šestém kole Tipsport extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. V Litvínově dojde na souboj dvou týmů, které dvakrát za sebou prohrály. Sérii nezdarů se stejně jako Verva bude snažit zastavit Liberec. Poslední Vítkovice v neděli porazili Mladou Boleslav a poprvé v sezóně bodovali. Navázat na to mohou Folomouci.
2: Relax Radio.
1: Úterý bude skoro jasné až jasné, zpočátku na západě kraje až polojasno. Ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty se během dne budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia.
0: Jak ty to máš, Kamčo, takhle po prodlouženém víkendu nastartuješ okamžitě, jedeš na 100%?
1: No, tak ten rozjezd byl jako dneska ráno takový pomalejší, ale už jsem se do toho dostala, takže dobrý.
0: Naštěstí to ani neklouzalo, ale brzy bude možná.
1: To asi možná ano.
0: Brzy bude. Dneska ráno bylo 3 stupně Celsia, ale to si ještě spala.
1: To asi ne.
0: Co, před 5 hodinou si byla vzhůru, jo?
1: Tak to ne.
0: No.
1: Až půl šestý.
0: Tak vidíš. Labuš 90. léta a za chvilku pokračujeme v našem ranním soutěžení.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio. Talk about.

0: Co míváte nejčastěji ke svačině? Je soutěžní otázka, která platí ještě 10 minutek. Můžete SMS-kovat na 606 736 736. Dnes je totiž Mezinárodní den povědomí o ztrátách a plýtvání potravinami a měli jsme tady příběh jednoho skřítka, který se živil ukradenýma svačinama. Kraďa Ruso, svačinozo. Takže co nejčastěji míváte ke svačině? A můžeme se podívat na vaše SMSky, na vaše zprávy. Houstičky, šunka, sýr, zelenina, nakonec nějakou něminu, píše Lucie, anebo růža. Nejradši mám ke svačině jogurt a ovoce.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

just for you. I bloom just for you.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morilo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

Dnes má svátek Michal, všem Michalům blahopřejeme. Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc. Je-li svatý Michal jasný a krásný, bude tak ještě po 4 neděle. Takže celý měsíc by mělo být krásně a v zimě si koupíme pořádnou zimní bundu. Ale pozor, za chvilku někomu předáme vstupenky na vystoupení bratří Ebenů v Kladně 22. října.

a ta další písnička napovídá k dnešní soutěži. Volám, volal jsem, volat se musím dovolat někam. A když to nejde, tak to nejde. A trouble, to jsou problémy. Takže dneska byly problémy s telefonováním, protože nám hodně psalo lidí ze školy, soutěžících asi pravděpodobně. Tady zrovna SMSka. Ptal jsem se na to, co máte nejradši ke svačině a cena. Koncert bratří Ebenů v kladenském kině Hutník 22. října. A je tady SMSka ze školy, ze střední. Dobré ráno, Radio Relax, nejradši a nejčastěji ke svačině mám samozřejmě všechno, co upeče moje maminka, a i když jsem už na střední, takže jsem se nedovolal, takže si myslím, že skřítek, který krade svačiny, by si velice pochutnal stejně jako já. A pak jsem volal dál a všude bylo obsazeno, nebo jste to nezvedali. Až nakonec mi to zvedla posluchačka Růženka z Kladna, ale kterou nemám na telefonu, protože je to paní učitelka. A ona teďka vyučuje, takže stejně přesto předávám cenu takhle na dálku Růženě z Kladna na vstupenky, dvě vstupenky na vystoupení bratří Ebenů, které bude v kladenském kině Hutník 22. října. Music Club Dandy Jam vám přináší tenhle ten koncert kapely bratři Ebernové v kladenském kině Sokol. Koncertně budou hrát průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy od roku 1984 až do poslední, co my víme, rok 2023, takže to bude krásný koncert 22. října bratři Ebenové v kladenském kině Hutník. Soutěžit budeme zase zítra, ne v Hutník, pozor, v kině Sokol Kladno, to bych to úplně poplet. Zdravíme i Hutník, máme rádi, ale tohle to se odehrává v kině Sokol. A v kině Sokol bude taky kladenský svařák 2026. Sokolu. A to bude 19. prosince. A je to vlastně festival, folkový festival, bude spousta kapel, ale víc se dozvíte zítra ráno. Kladenský svařák 19. prosince, zítra ráno, soutěž o dvě vstupenky do kina Sokol Kladno. Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud se prodíráte Prahou a moc vám to nejede, spíš to stojí, mohou za to i dopravní nehody. Jedna je mezi částí Kije a Hostavice, je na hlavní silnici v ulici Českobrodská, dejte pozor, dopravní nehoda dvou osobních aut. Na Smíchově se řeší dopravní nehoda v ulici Mozartova nákladního a osobního auta a kousek dál se stala dopravní nehoda na Václavce. V ulici na Václavce se srazila dvě osobní auta.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Tento pracovní týden je maličko kratší o jeden den v uvozovkách, čtyřdenní pracovní týden v uvozovkách, říkám, protože třeba já jsem byl včera v práci, v pátek diskotéka, sobota diskotéka do rána, takže 7 dní v týdnu někteří pracujeme, ale pětidenní pracovní týden byl právě v tento den zaveden a bylo to 29. září v roce 1968 v Československu byl zaveden pětidenní pracovní týden. Jak to bude do budoucna, se uvidí.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: olympijské rekordy v Helsinkách 27. července 1952 zaběhl svůj první maratonský závod v životě za 2 hodiny 23 minut a 3,2 desetiny sekundy.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jezděte opatrně, ať vás nemusíme hlásit do rádia. Každopádně já mám teď upozornění do Prahy, kousek od Černého mostu na okruhu k D10, ve směru k D10 se stala vážná dopravní nehoda, motorka, nákladní a osobní auto.

0: a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách. Oči.

0: Je to jako v té písničce, čas tak rychle utíká. 9 hodin 1 minuta.
1: V Žatci otevřeli nové multifunkční sportoviště a povinné ručení zdražuje. Přibývá totiž nových aut na silnicích. Začínají dopolední zprávy.
2: Relax Radio.
1: U základní školy Jižní v Žatci bylo slavnostně otevřeno nové sportoviště, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Modernizovaný areál nabídne zázemí nejen žákům školy a sportovním klubům, ale také široké veřejnosti. Rekonstrukce proměnila původní škvárový atletický ovál uprostřed s travnatým hřištěm v moderní multifunkční sportovní areál. Nově zde vznikl atletický ovál s umělým povrchem, který doplňují sektory pro skok daleký a vrch koulí. Uvnitř oválu je fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy. Celý prostor je navíc vybaven umělým osvětlením. Povinné ručení je dražší. Byť tempo růstu zpomalilo, i tak ceny meziročně vzrostly v průměru o skoro 4%. Řidiči platí průměrně přes 4 600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Důvodem zdražení je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehody. Mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová nám poradí, jak předejít respiračním onemocněním.
3: Sezóna respiračních onemocnění je za dveřmi a my bychom měli myslet na prevenci. Té patří dostatečný přísun vitamínu C, ideálně v přírodní podobě, vyvážená strava, pohyb a otužování. Neměli bychom se také příliš dlouho zdržovat ve vnitřních prostorách s velkou koncentrací osob a když už onemocníme, tak zůstat doma a nešířit viry dál. Proti chřipce a to lze účinně chránit očkováním. To je ideální podstoupit v říjnu a listopadu a doporučujeme jej zejména citlivým skupinám, tedy dětem, seniorům, chronicky nemocným a lidem pečujícím o nemocné. Počty respiračních onemocnění v kraji se v této chvíli pohybují v řádu vyšších stovek na 100 000 obyvatel, což odpovídá konci září a nejedná se o čísla nějak alarmující.
1: Obliba výdejních boxů v Česku roste. Z některých internetových obchodů do nich směřuje více než polovina zásilek. Zákazníci se podle nich sami rádi rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. K oblíbenosti doručovacích boxů navíc přispívá hustá síť těchto schránek. První boxy byly instalovány v říjnu 2001, tedy před 25 lety, v Dortmundu a Mohuči. Doručování zásilek do boxů preferuje 56% Čechů.
2: Sport.
1: 21 českých hokejistů zůstává v kádrech klubu NHL před startem nového ročníku. Jsou to 4 brankáři, 7 obránců a 10 útočníků. V posledních dvou sezónách se představilo v NHL schodně 29 Čechů, nejméně od ročníku 1994-95. Ten nový začne v úterý ve 23 hodin duelem obhájce Stanleyova poháru Caroliny s Floridou. V noci pak má na programu další 4 zápasy.
2: Relax Radio. Časy.
1: Meteorologové dnes očekávají jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Taky vitaminuješ, Kamčo?
1: Taky vitaminuju.
0: A preferuješ ovoce, zelenina a nebo vitaminové doplňky?
1: Já mám vitaminové doplňky, ještě ovoce, zelenina do toho, protože no, já jsem docela náchylná, ale stejně mi to nepomáhá, stejně jsem nemocná.
0: Máš to 100% připravený a stejně ti to nepomůže, víš?
1: Stejně nic.
0: Možná tanec by pomohl. Ještě pohyb k tomu.
1: Můžeme to zkusit.
0: Přidáme tanec. Pohyb. Jennifer Lopez.
2: Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: 9 hodin, 11 minut, přeji vám všem hezké úterní, prosluněné dopoledne. Tohle Beberex a David Guetta, jedna z novinek v Relaxádě. Docela ji držím pěsti, protože to má trošku šmrnc. I přesto, že tohle je skladba spíš o smutných věcech, to znamená o tom, jak se Bebe nezadařil poslední nějaký vztah. Jako, co si budem povídat. No nic, každopádně vraťme se zpátky. Tohle je vlastně jich už pátá společná skladba, takže si myslím, že už to mají spolu sehraný. A vesměs všechny čtyři, které natočili předtím, byly hitový. Kdybyste náhodou je chtěli podpořit, a já věřím, že ano, tak mrkněte na www.radio-relax.cz, tam klikněte na sekci Relaxáda a dejte jim hlas, protože pak se dostanou do té desítky, kterou si budeme pouštět už zítra, to znamená ve středu od 18 hodin.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Pro dopolední udržení energie je tohleto úplně DJská sestava snů, brazilský Alok, britští Faithless, Sam Harper a vokal Alex Christensen, Club Bizarre. Já myslím, že jestli jste byli do téhle doby ospalí, tak teď jste se museli určitě probrat. Mimochodem, když už jsme u toho probírání, to znamená, když jsme u toho, jakým způsobem se budíme, mám občas takový ty choutky, a to máte asi úplně i vy, že ráno, když zazvoní ten budík, že byste ho nejradši vzali, mrskli s ním vozeť nebo prostě kamkoliv jinam, a že byste si jako třeba hlavně po takovém dlouhém volnu ještě klidně přispali. Mám tady speciální sadu budíků, kterýma byste si moc jako nepomohli tímhletím, a za chvilinku se na ně podíváme, protože to fakt stojí za to.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 9:30, pojďme se podívat na dálnice, začneme u Pražského okruhu, protože tam nás čeká takzvaná Pražská trojka, by se dalo říct. A na 62. kilometru ve směru na D10 se stala, nevím teda, jestli už je úplně uklizená, ale každopádně ráno s tím byl docela problém. Dopravní nehoda, kde byla motorka, nákladňák a osobák, takže si asi dokážete představit, jak to na místě vypadá. Pokud jste někde v tomhle prostoru, tak počítejte s tím, že se na místě vzhledem k téhle nehodě můžou tvořit kolony. No a mrkneme ještě na D1, to je zhruba 192. kilometr ve směru na Prahu. Taky nehoda, to znamená počítat s průjezdem, aby tam byla jaksi zvýšená opatrnost, jak se správně píše, je to dodávka s nákladňákem, jo? Takže jinak bych o tom až tak úplně nemluvil, ale vzhledem k tomu, že to asi bude něco většího, tak s tím rozhodně počítejte. Kdyby něco, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 3,5 minuty chybí do 9:45, posloucháte úterní Radio Relax, tohle byl Ray, skladba Please Don't Touch. Já jsem se podíval sválně na tuhle tu písničku s videem, to znamená na YouTubeku, pochopil jsem, proč je to Please Don't Touch. No, každopádně, pojďme se vrátit k původnímu, o čem jsem se dneska nějakým způsobem chtěl dopoledne bavit, a to jsou, prosím pěkně, to je takové zařízení, které máme všichni rádi, myslím si, že dost často ho vnímáme hlavně ráno, a je to budík. Nebudeme teďka řešit historii budíku, i když tomu bychom se taky mohli jako vrátit zpátky, ale zaujali mě druhy budíků, který existují. Třeba takový budík, který ujede, to znamená, že když zazvoní, tak se rozjede po pokoji a mění směr, tím pádem vás přinutí, že musíte vstát z postele a chytit ho, je fakt jako realita. A to ještě není nic. Existují alarmy, které po zazvonění vystřelí anebo odhodí část zařízení toho svýho, a dokud ji nenajdeš a nevrátíš, tak ten alarm prostě nepřestane. A samozřejmě hlasitost má i taky nastavenou, jako takovou univerzální. No a pak existuje budík, který je takový, jako bych řekl, aspoň třeba pro mě příjemnější. To znamená, je to taková kombinace alarmu s kávovarem. To znamená, v nastavený čas začne připravovat kávu, místo zazvonění vás může probudit vůně kávy, teda když ho máte někde u postele. Jako tenhle budík by mi jako až tak úplně nevadil.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Pomalinku, ale jistě se blížíme k 10. hodině dopolední. Venku je nádherně. Před chvilinkou dorazila Kamča do studia. Mám na ní připravenou jednu fakt jako zapeklitou otázku. Jsem docela zvědavej, jestli se z toho nepokusí nějak vyvlíknout. Tohle byla na dohrávku Holly Humberstone. To je docela zvláštní jméno. Skladba To Love Somebody. No a za chvíli jdeme na zprávy. Těšte se.
1: Relax. Relax Radio.

0: Je to 10. hodina, úplně přesně. Kamča dorazila, je trošku vyklepaná, bojí se, co po ní budu chtít, ale tak jako znáte mě, já jsem hodný jako Koloušek. Tebe na zprávy.
1: Stavba obchvatu Kladna by mohla začít za 3 roky a voda může kvůli suchu zdražit. Dnešní dopoledne s vámi tráví Aleš a Kamila.
2: Relax Radio.
1: Ředitelství silnic a dálnic chce v prvních měsících příštího roku požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Má platné územní povolení. Práce by mohly začít v první polovině roku 2029. Více než 5-kilometrový obchvat Kladna bude tvořit přeložka silnice 1/61, která slouží i jako propojení dálnic D7 a D6. Cílem stavby je snížit dopravní zátěž v centru města i v okolních obcích. Tah 1/61 nyní vede přímo velkým a malým přítočnem, nově má vést mimo zastavěné území, přiblíží se k Dolanům. Zástupce komunikace s médií Tomáš Kasal nás informoval o velkém úspěchu žatecké školy.
3: Základní škola Žatec, která sídlí na náměstí 28. října, se stala novým členem sítě přidružených škol UNESCO. Jde o ocenění toho, jak škola propojuje vzdělávání dětí se žateckou chmelařskou tradicí. O přijetí školy rozhodlo valné shromáždění sítě, které se uskutečnilo 21. a 22. září v Českém Těšíně. Škola uspěla s mezioborovým vzdělávacím projektem Chmely naše zlato, zaměřeným na chmelařské dědictví Žatce a hodnoty spojené se zápisem Žatce a krajiny žateckého chmele na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Letošní sucho zřejmě zdraží pitnou vodu. Mohou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Navíc přibývá obcí, které kvůli nedostatku tekutiny musí investovat do nových vodojemů a přípoje ke vzdáleným vodárenským řadům. A právě takové investice mohou zvednout ceny vodného a stočného. Kde a okolik přesně si lidé budou muset připlatit, bude jasné nejpozději v prosinci. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71-letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. Propuštěn bude na kauci a bude muset nosit zařízení ke sledování polohy, než soud v novém procesu rozhodne o jeho případu.
2: Sport.
1: Měsíc po překvapivé porážce v prvním kole US Open se srbský tenista Novak Djokovic vrátí na okruh na svém oblíbeném turnaji v Pekingu. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů během pětisetové prohrané bitvy s Marianem Navonem z Argentiny v New Yorku bojoval s křečemi, bolestmi zad a několikrát zvracel. Novinářům před začátkem China Open řekl, že už se cítí dobře.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Dnes očekávejte na celém území jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou držet vysoko, a to mezi 21 až 24 stupni.
0: Bojíš se?
1: Bojím se, pojď do toho.
0: Jo, bojím se, ale pojď do toho. No. A to je Kamča.
1: Ať to máme za sebou.
0: Ať, no, nekecej.
1: Ježiši.
0: Hele, takhle, já jsem se chtěl zeptat, protože já jsem vlastně celou první hodinu měl o budících, to znamená o probouzení jako takový.
1: Ano.
0: Tak jsem se chtěl zeptat, jak to probíhá u vás doma. Jestli máte taky nějakýho budíka, nebo jestli tam máte i nahraný nějaký vzkaz, třeba, já nevím, stávej ty Kamčo a tak dále, a tak dále. Jak to tam máte? Jako?
1: Tak my si každý nastavujeme svůj budík, teda, ale já mám takový motivační textíky u toho budíku vždycky právě. Mám tři. A mám ten takový jako motivační tak texty občas, nebo ten jeden takový trošku jako přizprostlej. Ale začíná to tak jako jemně. Je to takový jako vstávej. Pak to začíná jako vstávej, nestihneš se namalovat, nebude to jako pěkný. Jo, jako, takže tam takovýhle motivace a většinou ten druhý zabírá. Ten třetí už pak, ten je už takový jako rizikový, to už je jako špatný.
0: A neuvažovala jsi o tom, že třeba jako vstávej a i když se namaluješ, nebude to pěkný. Ne, nic. Dobře.
1: Tak máme... ty jsi drzej, Aleši, ale dneska počkej.
0: Dobře, dobře. Máme 4:50 a já vám nabídnu muziku. Třeba tohle nás zaujalo s Honzou, to se ti možná bude líbit. Poslouchej, Užela Ultranaté. Koukáš, víš, to by si k nám
1: dobrý,
0: neřekla,
1: dobrý,
0: co?
1: Dobrý, no to bych neřekla, já bych čekala takovou Evu Vaška pro tebe.
0: Evu Vaška?
1: No.
0: Hele, to, co, dávno ne, dávno ne. Já jsem teďka omládnul, od té doby, co jsi to dala na ten mobil, ty to zvonění, tak já jsem šel do tohohle. Jedeme dál a přejeme hezké dopoledne.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax.

Tak jsem jí ukecal, myslím tím Kamilu, a dali jsme si tady takový jako rychlotaneček, by se dalo říct, aby jsme trošku rozproudili krev, to se nám jako u vysílání rozhodně hodí. Jinak už jsem to říkal, užel Ultra Naté, Move Into The Sun, věc, která, a to je docela zvláštní, byla jako novinka v Relaxádě, ale jako já jsem čekal, že postoupí, a nepostoupila. To znamená, nehlasovali jste pro ní. Kdybyste chtěli hlasovat pro ty ostatní, tak můžete na www.radio-relax.cz. Stačí nést na Relaxádu a už to tam můžete pálit. Jinak za chvilinku budeme probírat budíky. Já už jsem se dozvěděl ještě jako, víte co, ona tam má kamuča 3 hlášky. Ta třetí, ta je teda drsná. Tu vám prozradím za chvíli.

10 minut chybí do půl jedenácté, posloucháte Radio Relax, já vám přeju krásný den. Zatím to vychází, ono podle předpovědi ze včerejška, jestli se tak jako vybavuju, tak to takhle zatím mělo i vypadat. Nevím, jestli jste mě po ránu někde mlhy nebo neměli, ale i těmi meteorologové strašili. Pojďme k muzice Gary Barlow, pokud si pamatujete kapela Take That, paradoxně tohle to byla taková jakoby hybná síla. On dělal muziku, texty a tak dále, ale moc se o něm nemluvilo. Pak se dal na solovku, když se rozpadli a tohle to z něj vypadlo. Jako není to špatný. Love on Wait a zpátky k budíkům. Já jsem si myslel, že vám původně řeknu, jakýže to třetí, jakou tu třetí hlášku má moje kolegyně Kamča na budíku, jak se nechává budit, ale ona mi to zakázala. Pod trestem smrti to nesmím říct, ale je to fakt dobrý. Jako. No nic, napsal Mára. Mára mi napsal, že má na budíku, že to chce třeba vypočítat, aby se to vyplo. Nějaký příklad, jo. Pokud, když on je ráno rozespalý, tak se to ne vždycky daří a není to žádná srande. A nebo se dá zastavit, že musíte vyfotit umyvadlo v koupelně, ale to on zase jako nechce. Tak to mi přijde docela dobrý a fakt je ten, že jsem se k takovýmhle budíkům taky dostal. Pokud máte nějaký jako speciální, to znamená originální, tak klidně můžete napsat na 606 736 736. Dneska probíráme dopoledne vaše budíky.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Hlídáte si čas? Tak teď máme 4 minuty po půl jedenácté. I když přiznám se rovnou, jsem byl v životě spíš na blondýnky, tak Katy Perry, tmavovlasá Katy Perry, mě fakt bere, protože to je prostě super ženská. Teď pojďme dál, protože před námi jsou další budíky, dneska se bavíme o budících, je to takový to příjemný po ránu, který fungují a který fakt jako existují. Takže třeba existuje i budík, který chce, abyste běhali. To znamená, ty alarmy jsou spojený s pohybovým senzorem a pro vypnutí musíte udělat třeba určitý počet kroků nebo pohybů a tak dále, to je ideální. A nebo QR-ový kodový vyděrač, jo, protože budík, když začne zvonit, tak jak si může vyžadovat na skenování QR kódu, ale ten je třeba umístěný v koupelně, jo, jinak pokračuje ve zvonění. Ideální. A nebo potom jeden, a to je taková ta klasika, budík s kohoutem, a to fakt jako doslova, to si myslím, že není až takový problém, ty zvuky se tam dají nahrát. Tradiční a nebo moderní budíky používají vlastně kokrhání kohouta místo klasického zvonění, ovšem nechtěl bych být třeba zrovna jako soused někoho, kdo to fakt jako má. Tak to je, co se týče budíku, samozřejmě jich ještě strašně moc, ale to se sem už asi nevejde.

0: Pokud si hlídáte dopoledne, myslím tím časově, a třeba jako říkáte si už, aby se pomalinku, ale jistě přiblížil ten oběd, tak máme přesně 10:45, takže jo, jde to, pomalu, ale jistě. Teď je čas na takovou dobrou a lehkou dopolední kávu, tak ani nezapomeňte. Jinak co se budíku týče, protože dneska se o nich docela dost bavíme, tak jsem se s vámi díval do historie, takový ten klasický mechanický, takový jako známe, tak ten se objevil jako první, nebo sestrojili ho v roce 1787, to už je nějaký pátek, jistý americký hodinář Levi Hutchins. Trošku problém byl v tom, že on vyrobil, nebo sestrojil budíka, který už zvonil v přesně určený čas, ale protože on potřeboval, aby se stávalo ve 4 ráno, tak měl nastavený vlastně jenom jeden čas. Ve 4 ráno, protože on musel stávat do práce. Takže si vemte, kdyby to fungovalo do teďka, že třeba celý barák by stával ve 4 hodiny ráno. Mimochodem, taky se vám stává, že slyšíte třeba od sousedů, jak jim zvoní budík, jo, a oni třeba nejsou doma a tak dále. Ono přes tu zeď, co si budeme povídat, tak jako slyšet to je. A když to pak máte třeba po, dejme tomu, 4-hodinových přestávkách, celou hoďku, tak to člověku až leze na nervy.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Když jeme,

0: Je to 11. hodina dopolední, kamčo už se pomalinku ale jistě červená a za chvíli se dozvíte hned po zprávách, jak to teda s tím vstáváním ní je.
1: U pražského letiště začala třetí etapa rekonstrukce křižovatky a Babí léto má vydržet celý týden. Jsou to zprávy, pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: O víkendu začala třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice u letiště Václava Havla v Praze. S tím přišla i nová dopravní omezení, která se podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové dotknou nejvíce obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavba potrvá do konce listopadu. Řidiči přijíždějící k letišti z centra mohou využít obnovenou nájezdovou rampu s možností odbočení na Tuchoměřice. Ti, kteří míří od Tuchoměřic, se na letiště dostanou objízdnou trasou přes Kněževec po dálnici D7. Od Slaného zůstává k dispozici standardní nájezd. Rekonstrukce řeší dlouhodobě přetíženou křižovatku, kde při najíždění na dálnici D7 docházelo k nebezpečným situacím. Denně tudy projede až 50 000 vozidel. Kraj chce zachovat lávky nad dálnicí D6 u Velké Dobré. Radní pro silniční dopravu Josef Pátek.
3: Obě přemostění silničáři z technických důvodů uzavřeli, jsou ale důležité pro přístup místních obyvatel do blízké chatové oblasti u Družce nebo na nedalekou rozhlednu Veselov. Po jedné z nich vede turisticky značená trasa

0: a takhle cyklostezka. Středočeský kraj, stejně jako obec Velká Dobrá, zastává názor, že demolice lávek bez jejich náhrady by značně zkomplikovala propojení s Družcem i blízkou chatovou osadou. Pokud by se tak stalo, pěší a cyklisté by pro bezpečný přechod přes dálnici museli využívat most na 16. kilometru dálnice D6, čímž by se jim cesta významně prodloužila o několik kilometrů.
1: Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Pršet nemá, slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr. Podle dlouhodobého výhledu budou následující 4 týdny teplotně nadprůměrné až průměrné. Srážek bude spíše méně.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Ve středu přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by se už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
2: Relax Radio.
1: Dopoledne je skoro jasné, meteorologové očekávají teploty mezi 21 až 24 stupni.
3: Tak pojď mi ho, řekni, co tam máš, nebo to mám říct za tebe já?
1: No já se bojím, co ty by si řekl.
3: Ne, já to klidně řeknu, jako na tom není nic špatného.
1: Tak
3: jako
1: to řekni, Aleši.
3: Mít jako třetí zvonění, protože ty dvě už si prozradila, ano. Že jo? Pak máš jedno třetí, který tě z té postele určitě dostane, je to tak?
1: Je to tak.
3: Je to tak, vždycky.
1: Já se bojím, co řekneš.
3: No to já řeknu to, co tam prostě je, to, co jsi mi pustila, ukazovala a tak dále. Tam prosím pěkně, protože ona má takový ten svítící budík do stropu, tak se tam objeví. Stávej, stávej, kamčo, dneska máš zprávy s Alešem. Víš, jak jsi se na ně celý týden těšila.
1: To je pravda, to já vždycky vyskočím a říkám si, je ten den tady konečně, ježišmara, nemohla jsem se dočkat, běžím úplně, sprintuju.
3: To jsi nečekala, viď?
1: To jsem nečekala.
3: No a to ještě nevíte, že vždycky, když přijde kamča na zprávy, tak první, co absolvujeme tady spolu, že si zatančíme.
4: A my budeme tancovat, až do samého rána.
3: Já jsem totiž tady v rádiu takový jako věhlasný tanečník.
1: Ano, takový chlopčík náš.
3: Jo, by ti mohla potvrdit moje dcera, která mě učila tancovat, aspoň ten jeden tanec na maturitní ples. Mám z toho video a bavím se tím občas, jako když to pustím. Nic, jedeme dál, máme 3 minuty po 11 a přejeme z Kamčů hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
5: Relax.

Ještě takový dozvuky let, aby se dalo říct. Baby K, Tuka Macarena. Já jsem se docela těšil, že tahle ta skladba byla taky mezi novinkama Relaxády, což je paráda Relax Rádia, a že se dostane do té desítky a že tak nějak jako zabojuje. Přijde mi, že by to ještě prodloužilo trošku to léto, ale bohužel neprocpala se tam, nezískala vaše hlasy, které posíláte přes www.radio-relax.cz, takže si v podstatě jenom můžeme připomenout, jak je na tom aktuálně Relaxáda, to znamená poslední pořadí.

0: Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

Blíží se doba oběda. Máme za 9 minut půl 12. Vy posloucháte úterní, stále ještě dopolední relax. Přeju vám hezký den. A tohle je Charlotte Cardin a za chvilinku se podíváme třeba na další muziku. Jo, mám pro vás něco k pití. Cola Song, to je bomba věc. Mezitím, nevím, jestli to sledujete stejně jako já na sociálních sítích o víkendu. To byla jedna houba za druhou, jeden košík. Prostě rostou, co si budem povídat. A vzpomeňte si tak ještě před 3-4 nedělema, jak byly takový ty názory, letos to nepůjde, neporoste to a tak dále. Všechno se mění. Chodili lidi s plnýma košíkama, takže sociální sítě přetýkají houbama. Mimochodem už mi přišlo jedno velké varování, co bude následovat. Pokud vás to zajímá, tak se mrkněte na náš rádiový Facebook a budete vědět.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
3: Miau.
2: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 4:12, mrkneme na Pražský okruh, na exitu 23, to je výjezd směr D7, se stala nehoda, dva osobáky, počítejte s tím, že pokud se to bude odklízet, tak to chvilku potrvá, potom se přesuneme na 62. kilometr ve směru na D10, i tam se stala dopravní nehoda, motorka, nákladák, osobák, už by to ale mělo být jakoby nějakým způsobem zprovozněný, tak jenom dobrý s tím počítat, aby vás to nepřekvapilo, každopádně v místě se mohou tvořit kolony a ještě jukneme na D8. Na 56. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, taky dva osobáky, tak počítejte s tím, že i tam vám to může trošku komplikovat čas. A teď tady na mě vyběhla D6, tam není kamera, tak se tam nepodívám. Někde 3. až 2.5. kilometr ve směru na Prahu, čekejte zpomalení, díky tomu, že tam je nějaký odstavený vozidlo na kraji vozovky, tím pádem se může stát, že se tam nebude projíždět úplně nejrychlejc.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

Blíží se to, blíží, řeč je samozřejmě o dnešním, tedy úterním obědu, máme 11:45, teda za minutku, abych byl úplně přesný, a já jsem si tak říkal, že by to chtělo před obědem trošku odlehčit, tak jsem tady zadal na Facebooku takovou jako zajímavost, nebo v podstatě stránku, kde jsou samé zajímavosti, a vyjel mi tam, že pozor, aktuálně, bylo to nějak před 14 dněma, se konalo mistrovství světa v napodobování krav. Je to tak, jako dneska prostě ty lidi se asi hodně nudí, přijdou na cokoliv. A soutěžící v této soutěži se samozřejmě snaží co nejvěrněji napodobit zvuk krávy. Co si budeme povídat? Jako, já si myslím, že neříkám, že úplně každý, ale spousta z nás, když někde vidí nějakou krávu, teď myslím tu čtyřnohou, a ještě u toho bučí a tak dále, tak že si to jako zkusil, nebo jako děti, já si pamatuju, že jako děti jsme bučeli furt. A tahle ta soutěž má samozřejmě svoji porotu, která hodnotí podobnost zvuku, délku a přesvědčivost. Letos to vyhrál, nebo takhle, jo, vyhrál vlastně Mexičan nějaký a trénoval na to prý půl roku. No tak zkuste si to doma, třeba před obědem, zaběhněte si na záchod a třeba se vám přitom i uleví, protože co si budeme povídat, když máte nějaký jako splín na duši, nebo vám není úplně dobře, nebo máte nějaký zásek a tak dále, tak třeba běhat po lese a řvát to pomáhá, tak proč bychom si nemohli zabučet, jo?

0: Furt jsem přemýšlel, proč Kamče přišla do studia a přinesla si příbor a talíř. Mohla je doba oběda. No jo, je tu 12 hodin a my jdeme na zprávy.
1: Neratovická knihovna hledá dobrovolníky pro doučování dětí a žák útočil na slovenské škole. Připravili jsme pro vás další zprávy.
2: Relax Radio.
1: Městská knihovna Neratovice hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotni věnovat svůj čas dětem z prvního stupně základní školy a pomoci jim s učením. Pomoc je potřeba především s českým jazykem, matematikou a angličtinou. Vítána je ale také podpora v dalších školních předmětech. Hledají se lidé, kteří mají chuť předávat své znalosti, trpělivost a mohou dětem pomoci lépe zvládnout učivo, se kterým si nevědí rady. Jako poděkování za věnovaný čas získají dobrovolníci roční registraci do knihovny zdarma a knižní odměnu. Denisa Hejtmánková, mluvčí letiště Praha, nám přináší informace o změnách, ke kterým letiště přistoupilo.
3: Letiště Praha v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky a policií České republiky již zavedlo sérii opatření k usnadnění hraničních kontrol občanů třetích zemí při příletu ze zemí mimo Evropskou unii. Reaguje tak na nový evropský systém Enter-Exit systém, jehož zavedení přineslo náročnější postup při odbavení. Cílem všech kroků je zkrátit čekání a zajistit plynulý provoz i během špiček. Prvořadým cílem je, aby průchod terminálem probíhal bez zbytečných prodlev a cestující u nás nestrávili ani o minutu navíc. Data nám ukázala, že nejčastější zdržení vzniká, když lidé přeruší registraci na terminálech.
1: 7 klíčníků dnes uložilo korunovační klenoty zpět do korunní komory ve svatovícké katedrále na Pražském hradě. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužečku a dvě učitelky, z nich jedna podlehla svým zraněním. Podle informací jedno dítě v

0: kritickém stavu. 44-letá žena utrpěla bodné zranění hrudníku a další 61-letá žena svým zraněním podlehla. Žačka a mladší žena byly letecky převezeny do nemocnice. Sport. Útočník Martineča z Koloráda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Venku je jasno až skoro jasno a bude to tak po celý zbytek dne. Teploty během odpoledne vystoupají až na 24 stupňů Celsia.
2: Ale v souvislosti s tou teplotou, jako jo, protože jsi taková cestovatelka, neplánuješ ještě nějakou cestu někam do dalekých krajin a tak?
0: Já bych hrozně ráda plánovala, ale já jsem se vdala. A nebylo to úplně jako, ta svatba není jako levná věc, já jsem si myslela, že je, ale jako není. Takže teďko nikam nepoletíme, ale máme v plánu potom po novém roce, že někam vyrazíme.
2: Já si myslím, že to je dobrá odměna, jako za vdavky sedět doma, proč ne, že jo. A chtěl jsem ti jenom říct, a já jsem ti chtěl jako navrhnout, že bys eventuálně mohla třeba aspoň vyrazit do lázní. Takhle to budeš potřebovat až po pár letech toho manželství.
0: Já mám radši vary, ale.
2: Máš vary radši. Hmm. Dobrý, no ale ono dojde i na ty Františkovy, neboj. Tak máme 3 minuty po 12. Pokud obě dváte, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť a poslouchejte Relax.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Kouknul jsem v předstihu, jak na pátek, tak i na sobotu, i na neděli. Pro vás mám pozvánku, tak poslouchejte. V sobotu, začneme sobotou, 3. října od 10 do 16 hodin, proběhne den s IZS a sociálními službami, tedy s integrovaným záchranným systémem. A můžete přijít do Kladna, do bioparku, přímo k vodojemu. Program je určen pro děti i dospělé a nabídne příležitost nahlédnout do činnosti jednotlivých složek, institucí a organizací pěkně zblízka. Navíc si můžete vyzkoušet fyzické testy k policii České republiky, na nečisto teda podotýkám. Tak, pozvánka na neděli, Labyrint Kladnová zve tuto neděli na tradiční akci s názvem Pohádkové údolí. A letos vás v Sítenském údolí, Kamenné zoo i v Pohádkové zahradě čeká pestrá společnost bytostí z našeho kraje i celého světa. Na programu pak budou i zábavné úkoly pro sportovce i umělce, živá zvířátka, hudba a ještě něco navíc. Jinak zábavné odpoledne začíná od 14 hodin v Labyrintu v Arbesově ulici v Kladně. A to rozhodně není všechno.
1: Sportovní tip relaxu.
0: Muselo to přijít v pátek 2. října od 18 hodin. Pozvánka na hokej. Rytíři Kladno proti Hradci Králové. Kladno, zimní stadion, víc není třeba dodávat.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell. Relax.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 29. září. Tento den roku 1793 se objevuje v anglickém sportovním časopise vůbec první zmínka o tenisu. Roku 1829 byl v Londýně založen slavný Scotland Yard. Ročník 1935 je Jerry Lee Lewis, americký pianista a zpěvák, jedna z prvních hvězd rock'n'rollu. Roku 1983 skončilo na New Yorkské Broadway po neuvěřitelných 3389 reprízách muzikálové představení Chorus Line. Stalo se tak tamním nejdéle hraným představením. Ročník 1968 jsou dvojčata Luke a Matt Gossovi, členové kdysi velmi slavné skupiny Bros. Ve stejný den i rok se narodil český herec Michal Dlouhý. Roku 1963 vyjeli Rolling Stones na své první turné. O 31 let později dámy z Pointer Sisters obdrželi svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

vašem městě. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Na minutu je na sekundu přesně 13. hodina. S vámi na Relaxu už Honza Ladra a taky Kamila Samšková. Pojďme na to.
1: Při volbách v říjnu se uskuteční rekordních 19 referend o větrných elektrárnách a agresivní jízda má být nově trestným činem. S Honzou vám přejeme hezké úterní odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. V referendech, které se uskuteční souběžně s volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října. Největší počet referend se nyní uskuteční ve Středočeském kraji. Hlasovat se bude v obcích Petrovice na Rakovnicku, Petroupim, Soběhrady, Teplíšovice na Benešovsku a Kačice na Kladensku. Starosta Nového Strašecí Karel Filip přináší informace k dokončeným pracím ve městě.
3: Cyklostezce z Nového Strašecí na Stochov po pravé straně bude vybudován altán s lavicemi, stolem, mapou a košem. Rozsáhlá oprava zídek u vstupu do bytového domu na Žižkově náměstí je ve finální podobě. Po obsazení zábradlí a nájezdu byla stavba ukončena. Ve finální podobě je po rekonstrukci chodník v délce 160 metrů a kontejnerové stání od ulice, obětí okupace a nádraží. Opravili jsme schody a zídku u vstupu do školní jídelny. Oprava se dotkla propadlé betonové dlažby, keramické dlažby u vstupů.
1: Vybržďování, ujíždění policii, organizování nelegálních závodů nebo účast na nich se mají nově posuzovat jako trestné činy. Přísnější postih má čekat také řidiče pod vlivem alkoholu nebo drog, pokud svým jednáním ohrozí život nebo zdraví dalších lidí. V některých případech jim má hrozit vězení a jednodušší má být i zabavení vozidla. Novela trestního zákona už prošla mezirezortním připomínkovým řízením a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce v nejbližších dnech předložit vládě. Změny vítají policisté i dopravní psychologové. Rybáři na jihu Čech a Vysočině odkládají kvůli extrémnímu suchu podzimní výlovy. Voda chybí nejen v rybnících, ale i v sádkách. Ryby jsou menší a bude jich méně než loni. Rybářství Třeboň zrušilo slavnostní výlov Rožumberka. Jestli budou na Vánoce dražší kapři, zatím není jasné.
2: Sport.

0: Zápas se odstartuje v noci na středu evropského času nový ročník NHL. Jako obhájce Stanleyova poháru do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu porazili ve finále playoff Vegas. V roli favoritů je více týmů. Navázat na triumfy z let 2024 a 2025 se bude snažit Florida. Nejúspěšnějším mužstvem základní části loňského ročníku bylo Colorado. Kanadští fanoušci doufají, že se po 34 letech dočkají triumfu týmu ze země kolébky hokej. Naposledy uspěl Montreal v roce 1993.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty se pohybují mezi 21 až 24 stupni. Obloha je na většině území skoro jasná.
2: Tak ty takhle 29. září už tak trošku strašíš Vánocemi.
0: No je to tak, ano, já jestli už se
2: budou,
0: těším.
2: Jestli budou na Vánoce dražší kapři, zatím není jasné, ale tak u vás se kapr nejí, ne, doma, nebo jo?
0: Nejí, no, správně, aspoň něco víš, Honzíku.
2: A taky vím, co nás čeká za muziku. Miley Cyrus, Dua Lipa, Prisoner už za chvilku, my vám s Kamčou přejeme.
0: Hezké odpoledne.
1: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Německý DJ a taky producent Robin Schulz, krátce po 13. hodině. Když vás někdo miluje, usiluje o to, aby vás dělal šťastným, bez výhrad. Proto si někdy dejte pozor na chování, které se s harmonickým vztahem úplně moc neslučuje. Ale my to tak dneska trošku odlehčíme, ne žádné tvrdé zákazy, ale co vám doma partner zakazuje, a teď nemyslím, jak už jsem říkal, žádné tvrdé zákazy, žádné dramatické zákazy, třeba typu nesmíš se vídat s bývalým, nesmíš tamhle jet, nesmíš se vídat s kamarádkami. Pojďme to odlehčit, myslím ty úplně běžné domácí zákazy, které vlastně vznikly během let soužití a tak nějak jako je akceptujete, třeba nedávej si ponožky na topení a tak dále. Číslo do studia 666-736-736, co vám doma partner zakazuje, anebo partnerka. Jsem zvědavý na vaše SMSky a tady je od nás další odpolední muzika. Slibovaná dvojice Miley Cyrus a Dua Lipa.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio.

Jste s Relaxem, díky vám za to a posloucháte zářijový Fresh Time. Když se řekne partner mi něco zakazuje, může to být samozřejmě úplná banalita, ale někdy se můžeme dostat i k něčemu vážnějšímu. Podle průzkumu Evropské komise z roku 2024 považuje v Česku 77% lidí za nepřijatelné, aby muž kontroloval aktivity své partnerky. Dalších 17% připouští, že to může být přijatelné, ale pouze za určitých okolností. Takže skoro každý čtvrtý Čech připouští alespoň nějakou situaci, kdy by kontrola partnera mohla být vlastně v pohodě. A přesně tady je ta hranice mezi domácím vtípkem typu prosím tě nekupuj další dekoraci a tou skutečnou kontrolou. Tak pojďme na vaše zprávy na tohle téma. Ahoj Honzo, manželka mi zakázala kupovat věci na motorku. Co myslíš, poslechl jsem Vašek. Tak Vašku, asi známe jako správný chlapi odpověď. Přítel mi zakazuje pálit doma voné svíčky. Podepsaná je Martina, to je další zpráva. A já jsem rád, že se Martina podepsala, protože já jsem se úplně vyděsil, když jsem tuhle zprávu viděl. Poněl jsem se bál, že mi do rádia píše přítelkyně, protože já voný svíčky, já je taky nemám rád.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morioka.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, hlásíte nám totiž dopravní nehodu, a to na silnici číslo 118 u Kladna, jak je Kožová hora, tak tam je čerstvá dopravní nehoda, střed dvou osobních vozidel, je to v blízkosti tedy Kožovy hory, tak pokud tudy projíždíte, myslete na to, policie už by v tuhle chvíli měla být na místě.
0: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

Návrat do 90. let a filmová melodie Ghostbusters, Krotitele duchů. A když už nám hrají Krotitele duchů, pojďme trochu na duchy. Věděli jste, že kolem 7% populace zažije alespoň jednou v životě stav, ve kterém se v noci probudíte a vidíte třeba vedle postele nebo třeba v rohu ložnice stát nějakou postavu. No a přestože žijeme ve věku technologií, na duchy věří stále více lidí. Takže až se někdy v noci probudíte a u postele bude tedy někdo stát, nemusíte hned volat Krotitele duchů. Ale my za chvilku zavoláme Kamču na další odpolední zprávy. Do té doby muzika, tak hezký poslech.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14.00, naproti mě Kamila Samšek-Hagarová.
1: Platy policistů i hasičů vzrostou a bývalý šampion Alonso bude závodit ve Formuli 1 i v 46 letech. Máme pro vás zprávy, jsme rádi, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Výstavba nové okružní křižovatky na Lidovém náměstí v Kralupech nad Vltavou vstupuje do další fáze. V souvislosti s realizací stavby došlo ke změně termínu jednotlivých etap. První etapa prací potrvá do 31. října. Po dobu první etapy bude zcela uzavřena křižovatka na Lidovém náměstí. Řidiči proto budou muset k průjezdu využít vyznačené objízdné trasy a počítat s dopravními omezeními v okolí stavby. Celá akce by podle současných předpokladů měla pokračovat až do konce ledna 2027. Konkrétní termíny dalších etap budou upřesňovány podle postupu stavby. Na středočeské linky vyjedou další autobusy na elektřinu. Radní pro dopravu Petr Borecký.
3: Cestující na vybraných autobusových linkách ve středních Čechách se dočkají dalších moderních a bezemisních vozidel. V letech 2028 až 2030 do provozu postupně nasadíme bezmála 50 elektrických autobusů. A vy je pak najdete například na Mělnicku, Brandýsku, Neveklovsku nebo Slánsku. A s tím ostatně počítá i nový návrh na rozvoj ekologických vozidel jako takových. A na těchto vybraných linkách budou jezdit jak standardní 12-metrová vozidla, tak také minibusy a vozidla kloubová. Součástí projektu je ale i vybudování doprovodné infrastruktury v podobě dobíjecích stanic a areálech dopravců.
1: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Řekl to po dnešním jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čím však odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění. Úřad evropského veřejného žalobce dnes informoval, že odhalil zločineckou skupinu, kterou podezřívá z prodeje více než 1 000 000 použitých telefonů, které byly inzerovány jako nové. Vyšetřovatelé provedli razie v téměř 20 evropských zemích, mezi kterými jsou například Slovensko, Polsko nebo Německo. V Česku se prohlídky neuskutečnily, česká policie se však podílela na vyšetřování.
2: Sport.
1: Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský jezdec prodloužil další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin, oznámila stáj na svém webu.
2: Relax Radio.

0: Ještě přidáme informace od meteorologů. Ti po celý zbytek dne očekávají jasno až skoro jasno a teploty do 25 stupňů.
1: Kamčo, tebe se zeptám na dnešní téma ve vysílání, ve Fresh Timeu řešíme, co vám partner nebo partnerka doma zakazuje. Tak mám tady SMSky, že třeba věci na motorku tady někdo napsal, nebo mně se líbilo, mně manžel zakazuje voné svíčky a to já doma mám taky.
0: Cože?
1: Já to nemám rád.
0: To si děláš legraci.
1: Ne, takže Honza normálně respektuje to, že prostě ano. Zapálíš třeba vanilkovou nebo skořicovou a teď to
0: no,
1: tam
0: no skořicovou na Vánoce, vanilkovou jako moc ne, ale já mám od jedné značky oblíbenou vlastně Black Coconut a to je tak hezká vůně, tak já ti přinesu, ať si můžeš očuchat a třeba to doma povolíš.
1: Tak třeba jo, no. No a co si zahrajeme mezi 14. a 15. na relaxu? Bude Ryšový zpěvák Ed Sheeran už za chvilku.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

Nejnovější David Guetta, 14 hodin 10 minut. Co zakazujete doma partnerovi, partnerce? Tohle je dnešní téma. Je vidět, jak doba se mění. Ještě před několika lety nám většina žen zakazovala chodit do hospody. To bylo číslo jedna. Dneska je tady úplně nová disciplína, nové první místo a je to relaxáci. Zkuste si tipnout v rychlosti. Kdo tipnul mobilní telefon, tak vyhráváte. Kdo vám píše, proč ti lajknul fotku, kdo ti dává srdíčko a proč jsi byl online ve 23.00, když jsi mi tvrdil, že už spíš. Výzkumy vztahu ukazují, že žárlivost právě spojená se sociálními sítěmi může souviset s konflikty a kontrolujícím chováním ve vztazích. Takže některé páry už dneska vlastně ani nepotřebují detektiva, stačí otevřít Instagram. Já si říkám, zlatá hospoda.

0: Radio.
1: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

Titov a Nesmím zapomenout. Vy jste s Relaxem a myslím si, že tuhle skladbu jste asi všichni poznali, že je to partička kolem Richarda Krajča. Ale znáte ten moment, kdy vám v hlavě pořád dokola hraje jedna písnička a vy nemůžete přijít na to, jak se jmenuje. A čím více vlastně snažíte, tím víc vás to štve. Jasně, pak je tady aplikace, která se jmenuje Shazam, ale zbytečně vám relaxáci zabírá místo v telefonu. Podobnou věc jako Shazam dnes totiž zvládne i Google. Stačí otevřít vyhledávání, klepnout na mikrofon a vybrat rozpoznat hudbu. A teď to nejlepší. Nemusíte tu písničku ani pouštět. Klidně ji jen zabroukáte nebo zaspíváte melodii, kterou máte právě v hlavě. Google se pokusí zjistit, co vám tak hraje v té hlavě. Jinak další možností zjistit, co třeba hrajeme my v našem playlistu, tak to je, když se brknete k nám na web radio-relax.cz, odkaz playlist, a tam zjistíte, co jsme vám zrovna v tuhle chvíli hráli.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je tu odpolední kontrola dálnic, tak začínáme D5, kde hlásíte dopravní nehodu se zraněním na 45. kilometru ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte. Na D6 se taky bouralo, a to na 4. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Je tam nehoda osobáku s autobusem. D1, 31. kilometr ve směru na Prahu, opět dopravní nehoda, střet osobáku s dodávkou. A ještě D11, 104,5. kilometr ve směru na Jaroměř. I tam se bouralo, havárie osobního auta do svodidel. No, je to docela hodně takhle při úterku, tak jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Hudební návrat do 90. let na relaxu, legenda popu Michael Jackson. A to, že to byla opravdu ikona, dokazuje i fakt, že Michael Jackson má dvě hvězdy na hollywoodském podniku slávy. Jednu jako člen Jackson's Five a druhou jako solový umělec. A po jeho smrti v roce 2009 se stal prvním umělcem, který během jediného týdne prodal více než milion digitálních skladeb. Bylo jich přibližně 2,6 milionů. Prostě Michael.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio.

0: woman.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Připomínáme dopravní komplikaci na Kladensku. Pozor si dejte, silnice číslo 118, tam je dopravní nehoda dvou osobních vozidel, jak je Kožová hora, tak je tam tedy tato nehoda. Tak kladeňáci, pozor na to. A kdybyste věděli o dalších problémech, dejte nám to vědět a my to v zápětí pošleme mezi vás dál. 606 736 736, linka řidičů, Rádia Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Radio.

0: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: půl minuty a je tu 15. hodina. Je tu i Kamča, tak pojďme na zprávy.
1: Louny modernizují informační centrum a českým fotbalistům bude proti Anglii scházet Toufal.
2: Relax Radio.
1: Městské informační centrum v Lounech prochází významnou rekonstrukcí. Cílem projektu je modernizovat a rozšířit veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu a především vytvořit příjemnější a komfortnější prostředí pro návštěvníky i obyvatele města. Výraznou změnou bude především podstatné rozšíření stávajících prostor. Mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová nám poradí, jak předejít respiračním onemocněním.
3: Sezóna respiračních onemocnění je za dveřmi a my bychom měli myslet na prevenci. V té patří dostatečný přísun vitamínu C, ideálně v přírodní podobě, vyvážená strava, pohyb a otužování. Neměli bychom se také příliš dlouho zdržovat ve vnitřních prostorách s velkou koncentrací osob a když už onemocníme, tak zůstat doma a nešířit viry dál. Proti chřipce a lze účinně chránit očkováním. To je ideální podstoupit v říjnu a listopadu a doporučujeme jej zejména citlivým skupinám, tedy dětem, seniorům, chronicky nemocným a lidem pečujícím o nemocné. Počty respiračních onemocnění v kraji se v této chvíli pohybují v řádu vyšších stovek na 100 000 obyvatel, což odpovídá konci září a nejedná se o čísla nějak alarmující.
1: Bavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení nyní očekává 60% Čechů, což je nejvíce za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% obyvatel. Jako hlavní důvod pro zdražování lidé nejčastěji uvádí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršené očekávání se ale dochování spotřebitelů zatím moc nepromítá. Změnu dodavatelé plánuje jen přibližně každý sedmý a více než 3/4 ji vůbec nezvažují. Extrémní projevy počasí letos do poloviny září způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě bezmála za 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody pěstitelům zeleniny napáchalo letní sucho v kombinaci se vysokými teplotami. Vyčíslení škod na letošní úrodě je předběžné. Sklizeň zeleniny skončí až v říjnu nebo listopadu.
2: Sport.
1: České fotbalové reprezentaci bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii scházet obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert.
2: Relax Radio.
1: Odpolední obloha je stále skoro jasná, teploty kolem 23 stupňů. Noc bude jasná, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů Celsia, ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra nás čeká jasná obloha a teploty mezi 21 až 24 stupni.
0: Dneska můžeme vyvěsit vlajky, protože po dlouhé době si společně dáme souboj. To dlouho
1: ano.
0: Nebylo.
1: A já jsem v horkém křesle.
0: Ano.
1: Tak to nejsem nadšená.
0: Ale ne, zase na svatbě, kterou jsi měla právě teď v měsíci září.
1: Ano.
0: Tak jsem se samozřejmě osobně seznámil s tvojí maminkou a ona mi říká, Honziku, buď na tu Kamilku trošku v tom rádiu hodnější.
1: A budeš?
0: Poslech se mi.
1: No tak ale, neuvěřitelný.
0: J-Lo už za chvilku na relaxu a počkejte si na souboj. Fakt se mi poslech.
2: Relax Radio. Kamila Hagarová. Honza Ladra. Relax. Relax

0: 15 hodin 9 minut k tomu úterní odpoledne s datem 29. září, měsíc září tedy jde do finále. A pojďme ještě jednou dnes načít jedno téma. Jsou totiž věci, které vám partner může vytknout, a pak jsou věci, u kterých už by vám v hlavě měl začít blikat červený majáček. Já jsem narazil v rámci dnešního téma i na zajímavý článek o tom, co bychom si od partnera neměli nechat líbit, a jedním z příkladů jsou kamarádi. Protože představte si, že vám partnerka řekne, hele, ten tvůj kamarád, ten mi úplně nesedí. To je za mě asi dobrý ještě. Samozřejmě může mít svůj názor, může vás dokonce upozornit na něco, čeho jste si za ty léta nevšimli, ale něco jiného je, když řekne větu, tak s ním už se vídat nebudeš. A tady už teda pozor. Co vám doma partner nebo partnerka zakazuje? To dnes ve Fresh Timeu řešíme. A když koukám na ty SMSky, to, že nesmíte kupovat voné svíčky, někdo si nesmí kupovat věci na motorku, asi to ještě není na ten červený majáček. Objevila se tady samozřejmě i SMSka, že má někdo zákaz chodit do hospody, ale je tu i hezká zpráva, já mám zákaz chodit do obchodu s nábytkem, je to ten obchod, ten švédský nábytek, myslím, že na Zličíně ho všichni budeme znát, a ta SMSka, já mám zákaz chodit do obchodu a to bez dozoru. Prý tam nikdy nejdu jen pro jednu věc. No, tak s touhle zprávou souhlasím taky.
1: Takhle

0: Halo, Jennifer Lopez, Féteru Rádia Relax, máme 29. září a je taky Světový den srdce, den, který upozorňuje především na význam prevence kardiovaskulárního zdraví, jímž základním kamenem je samozřejmě zodpovědný životní styl. A když už jsme u toho srdíčka, tak zajímavostí je, že během života přečerpá přibližně 200 milionů litrů krve a nejtěžší srdce ze všech živočichů má modrá velryba. Tak jsme zase o něco chytřejší, tolik asi k dnešnímu datu. No a za chvilku společně mrkneme na české dálnice, jak to takhle odpoledne jezdí.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme společně zkontrolovat dálnice. Pozor na D6 na 20. kilometru na trase Praha Karlovy Vary. Je tam pro poruchu odstavené vozidlo. D10, 42. kilometr ve směru na Turnov. Tam je nehoda, střed dvou osobních vozidel. A ještě D5, 88. kilometr ve směru na Prahu. Tam leží na dálnici kusy pneumatik v obou jízdních pruzích, tak s tím počítejte a jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Hezké odpoledne, relaxáci. Máme úterý 29. září. Já musím schválně připomínat to, že je úterý. Já mám, nevím, jestli to máte taky.
1: Pondělí.
0: Jo.
1: Já taky.
0: Ještě si tady ty vždycky chodíš pondělky.
1: Už dlouho ne, Honzík, už skoro chodím pondělky.
0: No, dobře, no. Tak jdeme na souboj, jsi připravena?
1: No, já jsem ready.
0: Sedíš tedy dnes v horkém křesle a po svatbě, vlastně je to pár týdnů, co jsi měla svatbu, mi tvoje maminka říká, buď na ní, Honziku, trochu už hodnější.
1: Tak jsem zvědavá.
0: Tak budu, jdeme na to. Round one, fight. Dneska mám pro tebe film, který mimochodem je na Netflixu, oba dva rádi koukáme na Netflix a je to film, který jsem si právě pustil, že si ho připomenu, protože já na něm byl v kině v roce 2004.
1: Ne, ne, já jsem čekala nějakou novinku nebo něco.
0: To je tak horký křeslo, lupe ti to v těch sluchátkách, aby to nebylo nepříjemné pro naše posluchače.
1: Může mi to loupe.
0: Zahýbej si trochu s mikrofonem.
1: Tak počkej.
0: Tak, teď už to bude dobrý.
1: Už dobrý.
0: Takže. Chceš pustit tu ukázku teda?
1: No, filmová nějaká nápověda melodie nebude.
0: Já myslím, že to dáš, že to fakt je jednoduchý, že splním jako přání tvé maminky.
1: Mně se úplně orostilo čelo teďkon.
0: Tak já to pustím,
1: tak
0: a když
1: to
0: tak mě, doplním to, jo?
1: Jsi nějaký hodnej dneska, fakt.
0: Na Netflixu to teďkon je, já jsem si to pustil a říkám si, proč jsme sakra nikdy do souboje nedali tenhle film? Přitom to je o obrovském souboji. Tak jsem ho dal do toho dnešního. Tak, co by to mohlo být? Chceš ještě nějakou nápovědu? 74% na ČSFD. Říkejte, mi to 73%.
1: No dobře, nevznikla na to nějaká parodie?
0: To si nejsem úplně jistý, ale je to možný, no. Je to fakt jako velkofilm. Je i dlouhý, má 157 minut, takže dlouho jsme seděli v tom kině.
1: Tak to bych odešlo možná
0: z toho
1: kina.
0: Jsou tam velké bitvy, no a hlavně hraje tam Brad Pitt.
1: Aha,
0: no.
1: Aha, počkat.
0: Taky Orlando Bloom.
1: Ne, ježiš, co? A Orlando Eric, Bloom, dobře.
0: Rick Bana.
1: Tak to nevím.
0: Ale jo, ten je taky dobrý.
1: Myslím podle obličeje, tak Orlando Bloom, Brad Pitt vím, ale Brad Pitt dobrý a Orlando Bloom. Tak to změně. Má tam, jaký tam má Orlando Bloom vlasy?
0: Ježíš, tak to nevím, že bych zrovna koukal, jaký má vlasy, ale musím říct, že je vlastně věc, kterou na konci použijou,
1: no, určitě
0: aby se
1: to
0: někam dostali,
1: no.
0: Tak o tom jsme se učili i na základní škole.
1: Aha, dobře. Ty jsi dneska jako hodně nápověd, ale já si myslím, že jsem
0: to... Pythagorova věta, to bude. Tak co, běží ti čas, co to je teda?
1: Pojď. Začíná to na to. Co je? Co je?
0: Hledám fanfáru. Máš
1: fakt
0: to tam,
1: jo.
0: Tak to už je nápověda pro naše posluchače.
1: Tak od boku.
0: No a teď to dejte už v relaxaci dohromady a myslím, že už je to takhle úplně skoro gratis. Písnička na přání dneska jako odměna. 606-736-736, viděl jsi to?
1: Ne, vůbec, ne? Ani ten Brad Pitt mi nepomohl. Jsem viděla tady pana paní Smithovi, pak tam dal Orlando Bloom, pak tam byla bitva, říkám, dobře, tak to asi není ona úplně, tak jsem to tak jako vystřelila.
0: No, gratuluju. Tak uvidíme, jak si s tím poradí naši posluchači. Písnička na přání je ve hře. Radio.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus zprávařka a já připomenu dnešní ukázku, kterou jsem pro tebe nachystal.
1: Tak pojď.
0: Počkej, jdeme na to. Kamča to dala. Sice ten film neviděla, ale dal jsem asi takových indicí, že prostě...
1: Za stolik jich nebylo, nebudeme to na se přehánět, jo, prosím tě.
0: Tak, co píšou naši posluchači? Píšete film Transformers, taky...
1: Jo, taky to je
0: ty
1: na
0: si
1: to.
0: Totiž řekla T.
1: Já jsem řekla T, tak jako jo.
0: Ale je tady samozřejmě i ta správná odpověď, já to ještě trochu budu jako schovávat.
1: Ty jsi dneska tajnej, ale
0: pojďme
1: pozor.
0: Pojďme na hlasovky.
2: Ahoj, tady Alča. Já jsem neslyšela ukázku, jenom jak to říkali, že tam hrál Brad Pitt s Orlando Bloomem. Tak to je film asi Troja, ne? Tak zkusím Troja. Mějte se, ahojky.
0: My děkujeme za zavolání. Tak a teď další, kdo je na telefonu? My jsme tam slyšeli nějakého muže.
1: Tajného.
0: Tak halo, halo, slyšíme se Radio Relax?
3: Halo?
0: A není to muž, je to žena. To je překvapení.
3: Dobrý den, Martina, zdravím.
0: My zdravíme Martinu, že tam mluvil nějaký muž?
3: Mluvil, protože já jsem v práci a jsem na příjmu v laboratoři a měla jsem tady pacienta s výtěrem z krku.
1: Ježiš, mamko,
0: takže to je nemocnice a jaká?
3: Tak já vás přijdu všechny takhle.
0: Tak to je dobrý, no to jsou ženy, oni prostě zvládají víc věcí najednou,
1: je,
0: že
1: jo,
0: i vítěr z krku a ještě všecko. Takhle dáme vstup do vysílání, to je neskutečný.
1: Ano, prosím vás, počkejte, já to tady dovitřu jenom a jsem hned se vaše.
0: Tak prosím vás, jak se dopatří vítěrem, je to film?
3: Je to Troja.
0: Dáváme fanfáru, samozřejmě fanfára je tady, gratulujeme a ještě jaká je to nemocnice?
3: Já nejsem nemocnice, my jsme taková malá laboratoř tady na Kladně.
1: Jo, takhle, takže i krev se
3: nahoře,
1: tam třeba...
3: Nahoře u stadionu, takhle asi, ještě to
0: Hezky. Kamča přemýšlí, jestli tam někdy byla.
1: Dojdu, když tak. Já jsem má nemocná, tak jsem tam mohla i před 14 dny a možná byste mi řekli, co mi je.
0: No a co zahrajeme do té laboratoře?
3: Paní doktorka nebo pan doktor mohli sem poslat s vítěrem, jako tak tady my máme šikovný paní laborantky, takže bychom vás vyléčili.
1: To bych musela jít doktorovi, ale s tím já mám problém, trošku docházet doktoru.
0: No a vidíš, a teď už tam znáš Martinu.
1: No tak teďko už půjdu samozřejmě s radostí, já se budu těšit na vítěr. No tak
3: teď
1: ale,
3: máte známost.
1: Tak já jdu možná.
0: Tak ještě víc ti ty dveře otevřu, protože já tam i něco zahraju, tak co to bude?
3: Můžu poprosit od kabátu malou dámu.
0: No určitě,
1: no, ale, tak
0: dávám.
1: To mám ještě odpoledne, no tak krása.
0: Dáváme tuhle muziku a přejeme krásný den, ať to v práci utíká.
3: Jo, děkuju moc vám všem taky, mějte se, ahoj a naschle.
1: Mějte se.
3: Ahoj.
4: Kamila Hagarová. Honza Ladrá.

0: Mám to tady krásně seřízené, 16 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Kontaminaci pitné vody olovem vyšetřují policisté jako ohrožení z nedbalosti a kladenčtí rytíři poměří síly s oceláři. Přejeme vám hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Středočeští policisté v souvislosti s vysokou koncentrací olova ve vodě z vodojemu Odolená voda zahájili trestní řízení. Případ prověřují jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Policisté úzce spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti Odolená voda stále není pitná. Na středočeské linky vyjedou další autobusy na elektřinu. Radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.
3: Cestující na vybraných autobusových linkách ve středních Čechách se dočkají dalších moderních a bezemisních vozidel. V letech 2028 až 2030 do provozu postupně nasadíme bezmála 50 elektrických autobusů. A vy je pak najdete například na Mělnicku, Brandýsku, Neveklovsku nebo Slánsku. A s tím ostatně počítá i nový návrh na rozvoj ekologických vozidel jako takových. A na těchto vybraných linkách budou jezdit jak standardní 12-metrová vozidla, tak také minibusy a vozidla kloubová. Součástí projektu ale i vybudování doprovodné infrastruktury v podobě dobíjecích stanic a areálu dopravců.
1: Sněmovna dnes zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů, které se odehraje krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice chce úvodního dne využít k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až ve středu, kdy bude jednání pravděpodobně pokračovat. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky, z nich jedna podlehla svým zraněním. Podle informací jedno dítě v kritickém stavu, 44-letá žena utrpěla bodné zranění hrudníku a další 61-letá žena svým zraněním podlehla. Policie útočníka zadržela, podezřelým je 13-letý žák uvedené školy. Útočník není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Zraněná učitelka je mimo ohrožení života. Motivem útoku měl být údajný zákaz ministrovat kvůli špatnému prospěchu.
2: Sport.
1: Hokejisté Třince budou v dnešním šestém kole Tip Sport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Druhý zápas ve dvou dnech čeká Spartu, která v pondělí doma podlehla 0-1 Karlovým Varům a dnes jí čeká souboj v Hradci Králové. Energie uzavře program šestého kola až za měsíc, kdy doma přivítá Brno.
2: Relax Radio.
1: Noc na středu bude jasná, teploty 8 až 12 stupňů Celsia, při uklidnění větru kolem 5 stupňů a ojedinělé přízemní mrazíky. Během zítřejšího dne bude polojasno, teploty mohou vystoupat až na 24 stupňů.
0: Tak to byly dnešní zprávy. Kamčo, já se tě zeptám, jo, taková otázka, není to na tělo, neboj se, nemusí se bát, jo. Ale dneska máme takový jako úžasný den, kombinace Světového dne srdce a den kávy. Tak mě zajímá, co ti ráno rozbuší srdce víc? Jestli dobrá káva, pohled na krásného chlapa, kterého máš vedle sebe, svého manžela, anebo zjištění, že jsi zaspala do zpráv?
1: No, to jako nikdy jsem nezaspala, díky bohu, ale mě asi nejvíc rozbuší srdce, když začne zvonit ten budík. Jako já si vždycky úplně vyděsím, že tam takový monstrózní zvonění na tom, aby mě to jako probralo. A samozřejmě pak následuje ten manžel. Jo, si řeknu, ježiš, takový štěstí mám, takovýho sympatiáka doma.
0: Jo, přesně,
1: takže jako takhle to postupně. Takže nejdřív budík, jako to mám opravdu vždycky takový lehký infarkt a potom jako se uklidním, přesně podívám na toho manžela, který tak jako si tam lebedí, ještě spí.
0: Tak to je krásný. Mě probouzí ráno zpěv ptáku.
1: No, tak to je taky dobrý, ale.
0: Mobilu teda.
1: Jo, viděl. Takhle.
0: No, tam normálně si nadvolíš budíka a zpívají ti ptáčci.
1: Tak to mě by neprobudilo. To já potřebuji opravdu, jak potřeba včas jako palicí do hlavy, abych se jako zbudila. No, my jsme to dneska řešili s Alešem Švarcem, že mám tři budíky, protože já nerada stávám, takže a potřebuji tam opravdu mít takový jako

0: hardcore na to probuzení.
1: No tak i vy, posluchači, můžete potom reagovat samozřejmě na dnešní téma. A hudebně Raindrops Keep Falling on My Head. Nádherná to písnička, kterou v češtině naspíval Jirka Korn.
2: Relax Radio.
3: Jarka Poláková. Kamila Hagarová.
2: Relax.
3: Relax Radio.

0: Takže zdravím vás ještě jednou, milí posluchači. Dneska máme 29. září a dnešní den má dvě témata, která spolu vlastně docela hezky ladí. Připomínáme si Světový den srdce a zároveň slavíme Den kávy. No a tak, když se člověk na to podívá, tak si říká, jestli to není tak trošku provokace. Na jedné straně starejte se o svoje srdíčko a na druhé dejte si ještě jedno espresíčko. Každopádně dneska budeme na relaxu řešit obojí. Co děláte pro svoje srdce, zda se hýbete, procházíte se, nebo máte klídek, anebo tu lásku. A hlavně mě taky zajímá ta káva. Kolik šálků denně je u vás ten standard? Jestli jeden šálek, tři, a nebo to radši nepočítáte, protože by vás to číslo mohlo vyděsit. No a kdy si vlastně tu kávu dáváte naposledy v tom dní? Pište mi na 600 736 736 a já se dneska pokusím spočítat svoje kávy, ale nic neslibuju.
1: Takhle hraje relax.

0: Tak to byla úžasná luxusní písnička. Doufám, že počasí to si to nevezme úplně doslova a nezačne nám pršet. A my jdeme na dnešní svátky. Dopak nám to slaví. Slaví všichni Michalové a Michaelové. A že jich kolem nás rozhodně není málo. Michalů je v Česku přes 123 tisíc, takže skoro každý nějakého známe. No a Michaelů je podstatně méně, necelých 13 tisíc. Obě jména mají hebrejský původ a vlastně patří do jedné rodiny. Michal je českou podobou jména Michal, no a význam, to se podržte, kdo je jako Bůh. Já pokud nějakého učím, tak jim říkám Míšo a nedělá mezi nima rozdíl. Myslím si, že většina z nás to má úplně stejně. Takže všem Michalům a Michaelům přejeme všechno nejlepší a my už se jdeme podívat, co dalšího nám přináší dnešní kalendárium.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. září. Tento den roku 1793 se objevuje v anglickém sportovním časopise vůbec první zmínka o tenisu. Roku 1829 byl v Londýně založen slavný Scotland Yard. Ročník 1935 je Jerry Lee Lewis, americký pianista a zpěvák, jedna z prvních hvězd rock'n'rollu. Roku 1983 skončilo na New Yorkské Broadway po neuvěřitelných 3389 reprízách muzikálové představení Chorus Line. Stalo se tak tamním nejdéle hraným představení. Ročník 1968 jsou dvojčata Luke a Matt Gossovi, členové kdysi velmi slavné skupiny Bros. Ve stejný den i rok se narodil český herec Michal Dlouhý. Roku 1963 vyjeli Rolling Stones na své první turné. O 31 let později dámy z Pointer Sisters obdrželi svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
2: Relax Radio.
1: Kladno 92,3 FM.
2: 92,3 FM.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Dneska máme teprve úterý, ale nikdy není čas ztrácet čas a plánovat si, co o víkendu. Takže co tady pro vás máme? V pátek od 18 hodin se na zimním stadionu utkají rytíři Klarno s Hradcem Králové, takže sportovní fanoušci mají jasno. No a pokračujeme i o víkendu. V sobotu od 10 do 16 hodin se v kladenském bioparku u vodojemu koná den s integrovanými záchrannými službami sociálními službami. Program je pro děti i dospělé, jednotlivé složky si můžete prohlédnout pěkně zblízka a dokonce si na vlastní kůži vyzkoušet fyzické testy k policii České republiky. Takže ideální příležitost zjistit, jestli byste třeba prošli anebo ne. Anebo raději zůstaneme u toho fandění, co? No a v neděli od 14 hodin zve Labyrint Kladno na pohádkové údolí. V sítném údolí kamenné zoo i pohádkové zahradě vás čekají pohádkové bytosti, úkoly, živá zvířátka i hudba. No tak si vyberte, bude to hokej, záchranáři anebo pohádky. Myslím si, že Kladno má o víkendu program prostě pro celou rodinu. Tak kde se potkáme, milí relaxáci?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dohrál nám rapper Marky Mark s písničkou Happy People a možná jsem tuhle písničku měla pustit po následujícím vstupu, protože nám píše posluchač k dnešnímu tématu, které se týká Den srdce a zároveň Den kávy. Ahoj Jarko, kafe vůbec nechápu, je to hořký, bez mlíka a cukru se to skoro nedá pít. Stojí to dneska pomalu jako oběd a ještě jsou všude lidi, co tvrdí, že bez kávy nemůžou existovat. Já nepiju ani jedno a žiju úplně normálně. Mirek z Rakovníka. Mirku, děkuju za zprávu, samozřejmě jste, mám pocit, možná teď naštval polovinu našich posluchačů a možná i část našeho rádia, no a ok, beru to. I já mám samozřejmě ke kávě trošku jinčí postoj, možná vřelejší, a jestli opravdu fungujete celý den bez jediného kafe, tak vám vlastně trošku i závidím. Já bych bez něj možná taky existovala. Jen nevím, jestli by se mnou chtěli existovat ostatní lidi kolem mě. No nic, raději jdeme dál. I vy můžete psát na 606-736-736 na dnešní téma Den srdce nebo Den kávy, jestli káva ano nebo ne, s damlíkem nebo s čajem. A my vám k tomu zahrajeme zpěvák Adonis, Game.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: skupina Pussycat Dolls a písnička Buttons na relaxu a jestli jste si u toho říkali, že tahle písnička nestárne, tak nejste sami. Holky se totiž před pár dny vrátily do Prahy po dlouhých 17 letech a v O2 aréně samozřejmě zazněla i tahle pecka. Tentokrát vystoupili jako trio. Byla tam, myslím, že Nicole Scherzinger, Ashley Roberts a Kimberly Waite. A podle všeho to byla pořádná nostalgická jízda. To, co na mě skáče na internetu, tak sama bych tam chtěla být. A právě údajně při této písničce Buttons se O2 Arena proměnila skoro v jeden velký taneční klub. Takže kdo je pamatuje z nultých let? Ano, je to tak, trochu jsme zestárli, ale evidentně pořád víme, na co se dobře tančí.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
0: S relaxem v pohodě na

0: Mašerý a máme 17 hodin.
1: Relax Radio.
0: A počasí na zítřek, to nám konec září rozhodně kazit nebude, čeká nás převážně jasno, v Čechách místy polojasno a ráno se může výjimečně objevit mlha. Odpolední teploty vyšplhají na krásných 20 až 24 stupňů, takže poslední zářijový den bude vypadat spíš jako takové malé pokračování léta, neboli babé leto. No a my budeme pokračovat samozřejmě i mezi 17. a 18. hodinkou naším tématem Den srdce, káva, vypíšete o 106 a já se musím přiznat k jedné věci. Když jsem slyšela teďko písničku Mašerý a vždycky, když ji slyším, tak bych si dala nejradši třešně v čokoládě. No tak doufám, že zpěvačka Dua Lipa, Love Again, no co bych si asi tak mohla dát? Já doufám, že to bude snad něco pozitivního i v následující hodince.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Dua Lipa, Love Again, no a my jedeme dál na relaxu a pořád se dneska motáme kolem kávy. A když už jsme u těch kávových rituálů, já se přiznám k tomu svému. U mě je kávovar snad první věc, kterou ráno zapínám. Přijdu do kuchyně, samozřejmě ještě v pyžamu, oči prakticky ještě zavřený, komunikace se mnou nulová, hlavně se nemá se mnou kdo bavit, jsem tam úplně sama v tu chvíli, ale ruka už naprosto automaticky ví, kam má sáhnout a co zmačknout. Když takhle tím přemýšlím, možná bych si zvládla asi udělat kafe i ve spánku. Zkusím to zítra a ve čtvrtek vám řeknu. No a teprve s takovým tím prvním douškem, že jo, se začínám pomalu stávat člověkem. Hlavně si nesmím zapomenout do té kávy dát mléko. Ano, je spousta lidí, kteří říkají, ne, kávu s mlékem nepij, to je nezdravý, ale já prostě bez mléka to nedávám. Takže to byl můj ranní rituál a co vy a váš ranní rituál? Je to první káva, nebo studená sprcha, nebo si prostě musíte u postele ještě vzít ten telefon do ruky, nebo patříte mezi ty zvláštní bytosti, které prostě vstanou a okamžitě normálně fungují. Pište mi na 606-736-736. Dneska slavíme den kávy a den srdce, zdravého srdce. Tak se klidně přiznejte, jedeme dál.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme

0: YouTube, with or without you. To bychom si taky mohli trošku jako říct s mlékem nebo bez mléka, že jo? No ale to s tím samozřejmě nesouvisí. Jdeme na vaše zprávy, píšete nám ohledně kávy. Ahoj, relaxáci, u mě záleží, jestli se jedná o pracovní den nebo víkend, o pracovní den ráno vstanu, otevřu oči, zkontroluji zprávy na telefonu, obleču se, popadnu psa a jdu s ním na procházku, sednu do auta, jdu do práce. O víkendu, tak to už si trošku musím udělat obří hrnek čaje a vychutnat si ho s čerstvým pečivem. No hned bych si ten rohlíček dala. Další zpráva je od Radky. Ahoj, pokud ráno stávám rychle do práce, tak nic nestíhám, protože stávám na poslední chvíli. Jo, to znám. No ale pokud mám volno, nebo jdu do práce až odpoledne, tak nejprve pustím rádio Relax. Správná to volba. No a pak si vychutnám samozřejmě kafe Turka. Toho jsem neměla ani nepamatuju. No a co mě nejvíc pobavilo, tak byla zpráva od naší posluchačky Lucky Skladná. To je trošku z jiné stránky. Ahoj Jarko, pracuju v kavárně. A když už je dneska ten den kávy, musím si postěžovat. Mě neskutečně vytáčí, jak někteří zákazníci čtou názvy káv. Expresso. To už jsem vzdala, ale když někdo chce latte macchiato, frappéčko nebo si objednává cappuccino s výrazným č, musím se občas hodně držet. Zdraví Lucka Skladna. Lucko, tak ty jste mě trošku dostala, protože přemýšlím, kolikrát jsem se podobného zločinu dopustila já. Kolikrát jsem řekla místo macchiato, ale ne, espresso jsem nikdy neřekla, to říkám espresso, to je samozřejmě správně, no. Italské cappuccino, tak to snad jako jo, a frapečkou toho se nedá vůbec nic zkazit. Jo, u toho macchiato, na to si dávejte pozor. Takže pokud dneska, Lucko, si někdo bude objednávat špatně, jeden srdce, klídeček a hlavně s úsměvem.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A teď pozor na komplikace na dálnicích. Velký problém je aktuálně na D5 na 49. kilometru ve směru na Prahu. Po nehodě dvou nákladních vozidel je dálnice uzavřená. Na místě zasahují složky záchranného systému a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte s tvorbou kolon. Doprava je odkláněná už na exitu 50 směr Mýto. Komplikace je také na D8 na exitu 74 při výjezdu ve směru od Prahy. Po nehodě dvou osobních a jednoho nákladního auta je na vozovce překážka. Místem se dá projet, ale se zvýšenou opatrností. Tak jezděte bez nehod a hlavně opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Milí posluchači, ještě se vrátíme k našemu dnešnímu tématu a to je ranní rituály a samozřejmě káva, bez které si někteří z nás start dne už ani neumí představit. No a napsal nám posluchač Michal: ahoj Jarko, po 10 letech jsem změnil práce a místo na 8 jezdím na 6. Cesta se mi sice zkrátila na 20 minut, ale to vstávání ani po půl roce nedávám. Tím pádem mi veškeré předchozí rituály šly do kopru. No a teďko poslouchejte, jo. Budíček v 5.25, v 5.30 už je oblečený v koupelně, v 5.35 otvírá auto a v 5.40 odjíždí a před 6 si vaří kávu v práci. Já teda se musím u toho zastavit. Za 5 minut od budíku být oblečený? To je podle mě jako výkon hodný zápisu do Guinnessovky. A pokud tedy náš posluchač samozřejmě už oblečený nespí, protože já jsem v 5.30 tak jako 5 minut po zvonění budíku maximálně ve fázi, kdy vyjednávám sama se sebou, jestli už opravdu musím otevřít obě oči. A vy už jste oblečený, no nebudu to vůbec dál komentovat. Je to neskutečně velké a rychlé tempo. Klobouk dolů, jestli tohle to opravdu takhle zvládáte, já to teda rozhodně nedávám. Takže káva sice až v práci, ale i to se počítá mezi ranními rituály. Další písnička, Marshmallow a Demi Lovato, OK, not to be OK.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.
2: Feel like a drop in the ocean.

0: Máme 17 hodin a 50 minut a já tady mám před sebou takového našeho milého hosta, jednoho mladého posluchače, který rád poslouchá Radio Relax a já bych se ho chtěla zeptat na jednu takovou věc, na jednu takovou důležitou věc. My se tady bavíme o rituálech, jaký rituály máme my, velký, dospělí lidi. No a tak mě zajímá mládež mezi 12., 13. až 16. rokem, jaká je tvoje rutina ranní nebo takový rituál, který dodržuješ?
1: No tak, u nás v dnešní generaci, v naší, tak se tomu právě říká rutina.
0: Rutina? A co to znamená?
1: Jakoby třeba když jako máš třeba nějakou věc, kterou děláš jako každý den, mm-hmm. jako třeba v týdnu děláš každý den.
0: Jasně, od pondělí do neděle, ano.
1: Ano.
0: Tak tomu říkáte rutina.
1: Ano.
0: A jakou máš rutinu ty? Nebo takový jako kluci ve tvém věku, tví spolužáci a tak dále?
1: No tak, mý spolužáci to zrovna nemají, ale jako věřím, že hodně kluků to taky má takhle. Mm-hmm. Že vlastně, nebo každý má jako jiný svůj, jakoby...
0: Rituál. Jaký máš ty konkrétně?
1: Já si nejdřív umeju hlavu.
0: Ano.
1: Nebo samozřejmě se nejdřív oblíknu, potom si umeju hlavu,
0: jasně.
1: Pouze hlavu.
0: Ano.
1: Hned si to... vyfénuju.
0: Ano.
1: Ale takovým jako ještě s nástavcem, jakoby.
0: Jasně.
1: A vlastně potom tak si vezmu takový jakoby
0: pudr,
1: ano.
0: Ano, to si nasypeš po celý hlavě, ano.
1: Ano, přesně tak.
0: A vytvoříš potom,
1: takový jako rozcuch.
0: Rozcuch?
1: Já když jsem to ještě nedělala, tak jsem tomu říkala brokolice, protože to tak trošičku vypadalo.
0: No ono to tak vypadá všude. Všichni na hlavě nosíte brokolice nebo kedlubnu. Takže to je vaše rutina. No tak to je krásný. No tak to, ještě bych potřebovala samozřejmě nějakou holčičku, kdyby byla na rádiu Relax a poslouchala, aby nám napsala, jakou rutinu mají oni.

0: 18 hodin.
1: Relax Radio.
0: Jestli jste ještě neuklidili kraťasy úplně dozadu do skříně, zítra možná uděláte dobře. Čeká nás totiž další nádherný den babího léta, převážně jasno, jen místy polojasno, ráno výjimečně mlhy a během nepříjemných 20 až 24 stupňů. Dokonce i v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a na Šumavě může být až 20. No tak to byla zprávy o počasí, no a teď si pojďme říct, co nás čeká mezi 18 a 19 hodinou. Rozhodně spoustu úžasné muziky, jako například... Nezůstávej sám, zapni si rádio Relax a prostě poslouchej skvělou muziku, která tady s námi bude rozhodně ještě dlouho.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

Tohle byla úplná novinka na našem rádiu Relax Mix 21 a písnička Nestála. Po dvou letech přicházejí s novým singlem, text má tradičně na svědomí Jirka Macháček a hudbu složil kytarista Tomáš Polák. No a o čem Nestála vlastně je? Podle Jirky Macháčka tak trochu o zásahu bleskem, tedy o momentu, kdy vás z ničeho nic trefí láska. No a ta, jak víme, může přijít v každém věku a většinou přesně ve chvíli, kdy vůbec nečekáte. A to je na tom to nejkrásnější, prostě nečekáš a ono to prostě přijde.

0: A protože jsme Rádio Relax, jsme Kladno, tak hokej k nám prostě patří. Rytíři dnes hrají venku proti Třinci a aktuálně je to 3-2 pro Kladno. Takže jestli nás posloucháte a zároveň jedním okem sledujete hokej, asi máte tepovku o něco vyšší než obvykle. My samozřejmě držíme palce, aby rytíři tenhle náskok udrželi a ideálně ještě nějaký ten gól přidali, protože vedení o jeden, to není úplně stav pro klidný večer. Takže Kladníko, do toho, šup, šup, nějaký goleček. No a vy ostatní zůstaňte v klidu, protože přece co? Jsme Radio Relax a vy ho máte momentálně puštěnýho. A my vás budeme informovat o stavu hokeje.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Tak, dámy, představte si takovou tu romantiku. Někdy na pláži. Vy máte bílé krásné letní šaty. A váš drahý před vámi poklekne. Vytáhne krabičku s prstýnkem. Nervózně se nadechne a řekne tu zásadní otázku. Vezmeš si mě? No a teď samozřejmě pozor, jo. Existuje samozřejmě několik odpovědí, kterým můžete tuhle romantiku chvíli během 3 vteřin úplně pohřbít. Tak třeba, když řeknete, no konečně. To je prý jedna z těch nejhorších, stejně jako okamžitá otázka, a kdy teda bude svatba? Pán ještě ani nevstal z kolen a vy už hledáte jako volný termín na zámku. Ženy. No a úplně bych vynechala, no chtěla jsem hezčí prsten, no. To už bych se vůbec nedivila, kdyby on tu krabičku vzal a někam zahodil a řekl si, no tak prostě ne, tak jako zkusíme to třeba zase za 5 let, jestli to zkusíme. No a krásná je i odpověď, hele, musím se poradit, ideálně s maminkou, tatínkem, kamarádkami a rodinou, skupinou na WhatsAppu. Takže pokud někdy váš drahý poklekne, někdy je opravdu nejlepší držet se prostě toho jednoduchého ano, a v sobě si říct a dál už nepokračuj. No a pánové, jestli jste to právě plánovali na dnešní večer, tak hlavně v klidu, dobře si to rozmyslete, kde budete klečet, protože je věk, ve kterém už třeba se ani nemusíte stoupnout zpátky na své vlastní nohy.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Tak jestli dneska posloucháte Relax a zároveň po očku sudujete hokej, tak už asi víte, že v Třinci je to pěkně napínavé. Naši rytíři vedli 3-2, jenže Třinec ještě před koncem druhé třetiny dokázal srovnat na 3-3, takže do třetí třetiny jdeme prakticky od nuly a nervy začínají pracovat. No ale protože jsme Radio Relax, jsme Kladno a hokej k nám prostě patří, tak samozřejmě držíme palce komu no rytířům a já doufám, že příště, až vám budu hlásit průběžný stav, bude tam na kladenské straně zase o nějaký ten gol víc. No, teď ale na chvilku od hokeje k muzice a vlastně docela příhodně, protože jestli bude třetí třetina pokračovat v tomhle tempu, možná budeme potřebovat něco na uklidnění. Před námi jsou Opět a Radeček a jejich bratři. Radio Relax a já jsem Jarka.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Tak to byl Jasper Forks, který využil nádhernou melodii na klavír River Flows in You, kterou napsal Jiruma. A teď už jdeme dál. Dneska máme kolikátý 29.9. je to úterý. No a zítra je středa. No a středa, sukně se zvedá, to se říkalo za nás, když jsme byli malí, dneska už říkáme něco jiného. A na relaxu samozřejmě středa patří relaxádě. Od 6 do 7 večerí má pod svými křídly Aleš Švarc a o pořadí hitparádě rozhodujete jen a jen vy. Stačí brknout na náš web radiorelax.cz a poslat hlas svému favoritovi. Takže zítra od 6 Aleš Švarc a relaxáda tady na relaxu. No a teď už přidáme další muziku. Spojili síly Fastboy a Clock Clock a je z toho co? Born Again.

0: Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: skupina One Republic a já hlásím, že už je právě teď 19 hodin.
1: Relax Radio.
0: Ještě poslední pohled na zítřejší počasí a ten se bude poslouchat dobře. Slunce, žádný déšť a teploty až 24 stupňů. Ráno nás sice může někde přivítat mlha, ale jinak bude jasno, postupně místy polojasno. Zkrátka, babí léto, jak má být, tak si ho užijte, protože takový konec září bych klidně podepsala každý rok. No a mně už nezbývá nic jiného, než si s vámi pomalu, ale opravdu pomalu loučit, protože samozřejmě ještě přijde ochutnávka hudební, co vás čeká po 19. hodině. Jo, tak to je úžasná pecka. Rozhodně se máte na to těšit a já už vám popřeju jenom krásný večer, nikým nerušený a hlavně dávejte na sebe pozor.
2: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
3: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Relax Radio.
5: Nejlepší rádio ve vašem městě.
6: Our

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: čase.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 30. září. Tento den roku 1931 se narodila herečka a moderátorka Štěpánka Haničincová. Zemřela roku 1999. V roce 1980 spatřila světlo světa Martina Hingisová, švýcarská tenistka slovenského původu. O 4 roky mladší je Kýša ze Sugar Babes. 30. zářijový den roku 1955 zemřel při automobilové nehodě ve věku pouhých 24 let někdejší dívčí idol, rebel bez příčiny, James Dean. Tento den roku 1971 dostal Rod Stewart single Maggie May na vrchol amerického singlového žebříčku. Psal se rok 1939, když na Pražském hradě přijala vláda v přítomnosti prezidenta republiky mnichovský diktát. To znamenalo konec první republiky. Ročník 1962 je český zpěvák Pavel Vítek. Roku 2002 zemřel český spisovatel a scénárista, který se podílel na mnoha filmových hitech, Miloš Macourek. V roce 1967 společnost BBC spustila hudební rozhlasovou stanici. Dvě velké osobnosti hudebního světa dostali tento den svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1988 posmrtně John Lennon. A tři roky po něm Liza Minnelli.
1: Relax Radio.
2: Relax.
1: Relax Radio.
3: Relax.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.